0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: restaurant Grill Duran Hradec Králové. Dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
1: A budu říkal máma Hryta, a?
0: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně. A nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vznikne.
0: Výborně. A nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem.

0: Chystáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích?
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: www.vitaminmagazin.cz.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindle X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
6: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte!
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.

čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte v 7 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se.

0: mody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska držíme palce maturantům. Na programu jsou totiž státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT si tyto jazyky jako druhý předmět vybralo dohromady asi 12 žáků, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Drtivá většina z celkových 84 tisíc si potom jako druhý předmět zvolila angličtinu. Tragická zpráva přichází z Himaláje. Na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Podle dostupných informací pravděpodobně v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice by měli být v bezpečí v základním táboře. Fanoušci Arsenálu se dočkali, londýnský klub včera postoupil do finále Ligy mistrů. O nejprestižnější evropskou trofej si tak zahraje po dlouhých 20 letech. Pomohla mu k tomu včerejší těsná výhra 1-0 proti Atletiku Madrid. Ve finále změří Arsenal síly proti Bayernu Mnichov nebo PSG. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Králíky otevřeli hned vedle lesa nový skatepark za skoro 8 milionů. Na moderní betonové ploše si tak skejťáci můžou pilovat olí a další triky. Teď od 7 ráno do 8 večer. Tohle sportoviště vzniklo i díky nápadu místních mladých a už od otevření láká první nadšence. No uvidíme, jestli to počasí dneska na skate bude, protože čekáme ve východních Čechách další porci přeháněk, místy dokonce bouřek. No a bude hlavně oblačno s teplotami mezi 22 až 26 stupně Celsia. Taková bude středa právě u nás na východě Čech.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ať počítám, jak počítám šipku, někdo nám tady chybí.
2: Já jsem chtěl říct úplně přesně to stejný.
1: Nekecej, my jsme normálně napojení. Tak Jasmin má dneska volno, bude s námi opět zítra, takže s Michalem a s Davidem. Krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Krásné ráno, kdo jste si nás naladil, 6 hodin, 2 minuty, jsme moc rádi, že jste tady u toho s námi. No a samozřejmě začínáme muzikou Miley Cyrus Flowers. Hezké ráno. Hit rádi.

0: Hit Radio a vy dobré ráno. Za moment startuje minuta šampionů, kde nám povíte, jaké máte ráno, co právě teď děláte. A já věřím tomu, že jste nikdo z vás, kdo jste právě teď u rádia, nezažil noc jako já. A můžu prozradit, že to bylo velice intenzivní. Co tě napadá, Davide? Co by to mohlo být? Je to opravdu něco, co
1: bylo to vášnivé?
0: Bylo to hodně vášnivé. Bylo to velice intenzivní.
2: Hodí se to do vysílání?
0: Vlastně jo, protože věřím, že se to nikomu nestalo. Cítím se jako výjimečný, že to je věc, kterou nikdo neřešil. Takhle, asi okolo půlnoci jsem se probudil a jdu na toaletu. A říkám si, tady to nějak protýká. Jo. Tak jsem jako spláchnul tohle poslouchem, čekám, až se to napustilo. A furt to protýkalo, jakože dost. Takže nám začal protýkat záchod, jo. Tak si říkám, tak to zkusím rozdělat. A my máme vlastně tu nádobku schovanou za zdí, takže tam je jenom takový malinký čtvereček. Člověče, asi 2 hodiny jsem se s tím mordoval a po 2 hodinách jsem zjistil, že tam je prasklý na tom napouštěcím ventilu prasklý těsnění, jo. Takže proto to nefunguje. Takže to je moje noc. A šel bych jako vlastně popravit tak trochu spát, protože jsem díky tomu absolutně nevyspal. Takže jsem to nevyřešil, voda zastavená a čekám, až přijde náhradní díl, který je až někde z Prostějova.
1: Já jsem si tady mezi tím, co jsi to vyprávil, našel takovou zajímavost, tak věřte, že pokud vám protýká záchod, tak za to denně zaplatíte 50 korun.
0: 50 korun, no, tak já si myslím, že to protýkalo tak 2-3 hodinky, že se to rozbilo, no, tak nějaká kačka zmizela. Takže to je moje noc a moje intenzivní ráno. Čekal jsi něco jiného, co, Davide?
1: Ne, já jsem vždycky úplně v šoku, co vy s Jasmin přes noc zažíváte.
0: To je prostě, ono to vypadá, když si to vymýšlíme, ale já bych byl teda popravdě rád, kdybych se tohle vymýšlel, protože já když si na to vzpomenu, fakt někde od půlnoci do 2 do rána samozřejmě, že jo, chlap, řekneš si, no tak to spravím, ať má to moje jako radost, jo. No, nejde. Tak jí říkám, hele, prosím tě, nesplachuj, nejde to.
1: No tak nám schválně dejte vědět vy, jaký jste měli dneska, jakou jste měli dneska noc.
0: Tak, napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a jakou jste teda měli noc, potažmo, jaké máte ráno, co právě teď děláte. Číslo 777-937-777, no a my k vám s Davidem posíláme další muziku. Damiano, David, Next Summer na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Next Summer 6 hodin 10 minut. Krásné ráno a tak jsme zjistili, že je to věc, kterou jsem dneska v noci řešil, že jsem ji neřešil sám.
1: Nejsi v tom sám.
0: Připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď, od půlnoci asi do 2 do rána jsem řešil protékající toaletu, nevyřešil jsem to, prohrál jsem. A píše Martin Zubří, čau kluci, tak tohle jsem prožil předevčírem, taky jsem to nespravil od 1 do 2 hodin. Čau.
1: Ještě dodávám, že jsme vypočítali, že ho to našeho posluchače stálo asi 5 korun ty 2 hodiny.
0: Takže mě taky. Takže vlastně tím, že jsem jako teďka nevyspalý, že jsem se tam s tím mordoval, jsem ušetřil 5 kačku.
1: Je to tak.
0: Hele, ale zase jako, kdo ti to dá dneska? Kdo ti to dá?
1: To nenajdeš na zemi, tak, jak se říká.
0: Pojďme na minutu šampionů teď. David Žacler, Danielka se pořád budila na pití a nakonec spala na gauči, protože prý nemohla spát ve své postýlce, takže taky noc úplně jakože ne super. No a Natálka vás pozdravuje do rádia. Děkujeme. Lukáš Lančkroun, jedu od 12:30 od rána kamionem do Mladé Boleslavy, tak šťastnou cestu. Marie Křenice, pes mi spal na hlavě, teďka snídám, dobrou chuť. Simča Ostrava, právě jsem nasedla do auta, jedu za svými pacienty, sluníčko svítí, takže to bude zase hezký den. Ahoj kluci, dneska mě čekají výplaty, jinak při dešti se spalo moc fajn, to píše Renča ze Skalice. A Renata Lipno nad Vltavou píše, v práci moje noc nebyla tak akční, kromě nočního větru a deště se spinkalo úžasně. Tak.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu sluníčku. Mm-hmm. Je vtipný, že tady koukám na předpověď počasí, samej mrak a déšť, a pak se podívám z okna a tam úplně vymeteno.
0: No já jsem si taky říkal, jako, že už čekám déšť nějakou dobu, už pondělí jsem si říkal, že bude pršet. A teďka i tady u nás, odkud právě vysíláme, což je Praha, je vlastně vymeteno.
1: Paráda.
0: Paráda. Tak k tomu parádní hity, Poetika, půlnoc, 6 hodin, 12 minut. Krásné ráno.

0: minut na 7. 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio, krásné ráno, tohle je Dua Lipa. Včera se psali maturity z češtiny, ať už jste to řešili přímo na vlastní kůži vy, a nebo váš potomek, tak držíme pěsti, ať to dobře dopadne. Nicméně maturanti reagují na test právě z češtiny, nachytalo je známé řečení, doslova na to řekli, nikdy jsme to neslyšeli.
1: Tak to jsme teďka všichni zvědaví a chceme ho slyšet.
0: Překvapila druhá otázka. V té měli maturanti na vynechaná místo doplnit české slovní spojení s významem trvat jen krátce a brzy zmizet. Mm-hmm. Správná odpověď? Co? Víš?
1: No, řekni.
0: Je pičí život.
1: No.
0: Je pičí život. Je to trochu archaismus, který, já nevím, kdy jsem to naposled řekl, asi podle mě nikdy v životě, takže spojení je pičí život maturanty včera nachytalo. Hmm. Tak jsem si řekl, že tady zkusíme najít nějaká další podobná spojení, třeba co znamená stavět hrady v Hispánii.
1: Tak jestli si dobře pamatuju, tak to je něco si vysnít.
0: Snít o naprosto nereálných věcech.
1: Hmm.
0: Přijít na buben, tak to víme.
1: Jasně, přijít o všechno.
0: Jasně. Mluviti do dubu, tak to je taky docela v pohodě.
1: Jasně.
0: Víme, marně se snažit někoho přesvědčit nebo něco někomu vysvětlit, nebo být u vytržení. Víš?
1: Hmm, tak být si něčeho jako paf.
0: Paf, fascinován, takže bychom prošli, si myslím, ale ten jepičí život takhle, já kdybych to nečet, tak vlastně jsem na tohle spojení úplně zapomněl.
1: Je fakt, že už se moc často taková to spojení nepoužívají a vždycky, když ho někdo řekne nebo použije ve větě, tak mě to tak jako mile překvapí.
0: Že to je taková jako hezká čeština vlastně, dalo by se
1: říct. Přesně tak, že jsme zaspomínali na starý časy.
0: Tak u maturit držíme pěsti vám maturantům, samozřejmě i vám rodičům, ať to klapne. No a pokud víte o nějakých takových podobných spojeních, něco, co máte rádi nebo co třeba sami rádi používáte, klidně nám dejte vědět. Za chvíli vám dáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. No a přidáme i muziku Alan Walker nebo Linkin Park. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: 3 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
3: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
15: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení dnes ráno čeká řidiče na Pardubicku. Dávejte si pozor v Holicích na křižovatce ulic Holubova a Nádražní. Kvůli pracím na silnici tam čeká dopravní omezení.
16: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.

0: David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Ruce pryč od médií, to je heslo, které zaznívalo na včerejší demonstraci v Praze. Tisíce lidí se opět hromadně vyjádřili proti zákonu na zestátnění veřejnoprávních médií. Protestní akce se obešly bez větších komplikací. S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Legendární Rolling Stones ještě neřekli poslední slovo. Necelý měsíc po vydání limitované edice nového singlu oznámili, že 10. července vydají nové album. Připomínám, že Micku Jaggerovi už je 82 let.
0: 82 let. Já si myslím, že tohle je krásný důkaz toho, co všechno může lidský tělo vydržet. Drogy, sex, rock and roll a najednou a je ti 82. Ale třeba mu křivdíme, třeba to je naopak.
2: Že ráno vstane, jde se proběhnout.
0: Jasně.
2: Pak něco lehkýho k snídani.
0: Jasně.
2: Odpoledne koncert, večer koncert a pak rychle domů.
0: A pak rychle domů. No a druhý zásadně bez lepku.
2: Herník zásadně bez lepku.
0: Ježiši. Jinak co vy a devadesátky, pokud je milujete, bude vás bavit Retro Weekend Hit Rádia. Startuje teď v pátek a až do neděle. Vám budeme hrát to nejlepší od devadesátek. A tohle by tam perfektně sedlo. Doktor Alban, It's My Life na Hit Rádiu v 6 hodin 32 minut. Tak krásné ráno, šampioni.

0: Tohle je středeční hit rádio chvíli po půl sedmé, Taylor Swift, krásné ráno. Vy, kdo máte alespoň minimální povědomí o světě aut, víte, že pod kapotou se schovávají koně. Někdo jich má víc, někdo jich tam má míň. Kdybychom vám ale řekli, že tam můžete mít místo koní koťata, mysleli byste si o nás, že jsme blázni? Možná. Ale zvíře, které mňouká, našli pod kapotou sanitky záchranáři na Tachovsku. Dvě živý koťátka, s nima odjela celou šichtu a posádce vůbec nebylo zvláštní, že tam při přidání plynu něco mňouká. Což mi teda přijde extrémně roztomilý a říkám si, jestli vy jste třeba našli pod kapotou nějaké takovéhle zatoulené zvíře.
1: Tak čas od času to bývají kuny.
0: No to jsem chtěl říct, právě, že bychom možná byli radši za živý koťata.
1: To určitě.
0: Než abychom tam našli kunu, která tam ani není a nechá nám tam jenom vzkaz v podobě rozkousaných kabelů.
1: Předpokládám, že ta koťátka žádný kabely nekousala.
0: Asi ne, ale asi zase můžeme říct, že to auto, ve kterém byli, mělo konečně tichej a hebkej chod. Za chvíli doprava, hezké ráno.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestíž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Fizomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
9: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Under Armour makes you better.
12: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
15: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
14: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
15: Družstevní byty Chlumec.cz.
14: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera.

0: 20. Nakupte jednoduše online.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hit Radio.
4: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: sezení.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

0: Monster na Hit Rádiu. S vámi Michal a David. Krásné ráno. Česko se dělí na dvě poloviny. Buď chodíte nakupovat do reálného obchodu, anebo si nákup necháváte poslat kurýrem. Tak pokud jste ale zastánci toho tradičního nakupování, tak pozor, protože váš košík, váš nákupní košík o vás prozradí víc, než si myslíte. Lidi totiž v Česku začali používat nákupní košíky jako seznamku a sociální sondu, říká se tomu košíkový stalking, a lidi záměrně vyrážejí nakupovat v určité časy, aby podle obsahu košíku vyčmuchali ideálního partnera nebo odhadli, kolik třeba bere jeho soused. Takže já pojedu na nákup, udělám obrovský nákup a teďka soused tam bude někdy číhat za regálem a řekne si, aha.
1: Ideální partie.
0: Nemá ten knejp asi teda hluboko do kapsy. Podívejte se na něj.
1: V té souvislosti se nám tady v Česku rozmohl takový nový obchodní nešvar. Lidé, kteří jenom tak brouzdají obchoďákem s plným košíkem, který potom nechají někde stranou a nakoupí si vlastní zboží.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Jakože blafujou.
0: Jo, jakože blafování, jasně. Že teda do toho košíku naskládáš to nejdražší, projíždíš potom v obchoďáku.
1: Luxusní whisky.
0: Jasně, to nejdražší, co tam mají. A pak jdeš prostě ke kase a koupíš si dva rohlíky. Tak dobře, pokud chcete vybírat potenciálního partnera podle nákupu, tak rada zní, postavte se nenápadně až někam k pásu. Boy, Centuries, 6 hodin, 53 minut, další muzika pro vás na Hit Rádiu. Tak hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty platíme ještě víc. Cenové stropy, které od války na Blízkém východě stanovuje vláda, totiž ve středu opět porostou. Za benzín si oproti úterku připlatíme o 17 haléřů, za naftu potom o 9. Vláda minulý týden rozhodla, že bude s maximální povolenou cenou pokračovat i v květnu. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Dovolená ve Spojených arabských emirátech by se nám mohla opět zkomplikovat. Tamní vzdušná obrana včera znovu zasahovala proti íránským dronům. Vzdušné útoky, které v pondělí emirátské úřady oznámily, byly přitom první od začátku příměří, které utlumilo konflikt v regionu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončil. Podle odborníků je velryba, kterou se podařilo zachránit od německých břehů, nejspíš mrtvá. Od sobotního rána podle nich nejsou k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka v Severním moři. Zvíře bylo po celé akci extrémně oslabené. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na Chrudimsku bude na silnicích víc radarů. O měření rychlosti požádalo dalších 9 obcí. Třeba Rabštejnská Lhota nebo Kostelec. Radnice v Chrudimi má techniku zajistit a systém postupně zavádět i na hlavních tazích i vedlejších silnicích, kde řidiči často překračují rychlost. Podle města by měl být celý systém v provozu do 3 let. Oblačno a místy taky deštivo, tak taková bude středa. Na východě Čech čekáme hodně oblačnosti, místy přehánky nebo bouřky a teploty docela vysoko, 22 až 26 stupňů. To budou středeční maxima.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli.

0: 7 hodin, 2 minuty k tomu, stále vám přejeme krásné ráno a jsme moc rádi, že jste tu s námi. S vámi dnes Michal David, teda Michal a David.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jasmin dorazí zítra, takže dneska to tady je pánská jízda.
1: Dneska nedorazí, ale já přesně vím, co by řekla. Řekla by, že dneska už je vlastně jakoby čtvrtek, protože v pátek nejdeme do práce.
0: Znáš jí? Všichni jí známe, to je pravda. No tak zítra si ji užijeme. Dneska teda spolu Alvaro Soler, La Cintura, to je další muzika, která k vám letí. Hezké ráno.

0: jsme. Nás by zajímalo, jestli si nosíte jídlo do práce. A jestli ho necháváte ve společné kuchyňce, lednice, jen tak bez dozoru. Pokud odpovídáte ano, tak máte rádi adrenalin, chápeme. Poslední studie totiž říká, že krádeže jídla v práci jsou na absolutním maximu. Máme tu dokonce příběh, kdy to jeden borec nevydržel, napustil svůj oběd modrým barvivem a odhalil tak největšího zloděje v práci. Vlastního šéfa, který mu pak zářili zuby modrou barvou. A to mi přijde naprosto geniální pomsta.
1: Boží.
0: Odhalení toho, kdo vám tajně chodí na jídlo. No tak jako asi se shodneme, že společné lednice v práci jsou tím místem činu, kde mizí jogurty, ale i řízky. Tak by mě zajímalo, jestli třeba ty, Davide, jestli ti někdo někdy něco snědl, nebo jestli ty si něco snědl.
1: Já mám jen takový příběh, kdysi dávno jsem jednomu kolegovi, jehož identitu vlastně do dneška neznám, ukrad z lednice jabko. Aha. Ale protože jsem pak měl černí svědomí, tak jsem se do té lednice vrátil a nechal jsem mu tam 10 korun.
0: A myslíš, že věděl, že to bylo pro něj?
1: To už se nikdy nedozvíme. Každopádně, jak jabko, tak 10 koruna zmizela.
0: Tak jestli si tu 10 kačku náhodou nevzal
1: ten, co si že ukrást to jabko.
0: To jiný. Já se musím přiznat, já jsem taky takhle jednou, kolegové v rádiu, už to je pár let zpátky, snědl jogurt. My jsme se přišli, on mě přišel
1: vystřídat. Tak to byl ty.
0: Jo, to byl jiný kolega, On mě přišel vystřídat. Po vysílání a já si říkám, tyjo, něco bych zakous, jo? Tak jsem se šel podívat do lednice a říkám, tady je hezký jogurt a bylo jich tam třeba, nevím, 8 druhů, jo? A vybral jsem se zrovna, myslím, že byl řecký, tak to tak na tajňáka v té kuchyňce jim a on už si myslel, že jsem pryč, tak jako jde, že jo, teďka do té kuchyně a vidí mě, jak tam držím v ruce jogurt a jim a ona mě, ty mi žereš jogurt a já jsem si připadal, tak hodně blbě, u něho to načapal vlastně, tak jsem mu jel nakoupit do obchodu nějaký dobroty, jo, takže nějaký šunky, jogurty, stálo to třeba všechno 10x tolik, ale hele, já jsem se málem hambou propadl teda, jo.
1: Mě udivuje už ta tvoje myšlenka, že máš hlad a jdeš do lednice, i když víš, že tam nic nemáš, jako.
0: Tak jsem šel kolem, no. Takže ano, ano, Davide, jsem jeden z těch kolegů, který prostě jdou a normálně to prostě snědí. No tak dejte nám vidět vy, jak si chráníte svoje vlastní jídlo, jestli na to máte nějaké triky, případně jestli jste ta oběť, jestli jste tou obětí, které prostě kolegové občas snědí ten jogurt, snědí tu šunku, snědí cokoliv, co tam máte a pak jste třeba bez obědu. 777937777, budeme rádi, když nám to pošlete přes WhatsApp jako hlasovku nebo klasicky zprávou nebo SMS-kou. Teď Huntrix a Golden na Hit Radio v 7 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: 8, něco málo k tomu ladíte, středeční Hit Radio, hezké ráno. Společná lednice, shodneme se na tom, že to je džungle bez pravidel. Nová studie říká, že krádeže jídla v práci jsou na historickém maximu. O tom jsme se bavili, měli jsme tu příběh člověka, který dal do svého jídla modré barvivo a odhalil šéfa, který měl pak modré zuby, takže to bylo naprosto evidentní, kdo mu na to jídlo chodil. Ptali jsme se vás, jakou máte zkušenost, jestli jste tím ujídači, co baštíte kolegu v práci jídlo, anebo jestli jste ta oběť, kterému prostě nějaký kolega občas něco sní. Přišlo od vás opravdu spoustu zpráv a spoustu hlasovek. Už víme, jak to vypadá u vás v práci, u vás tak. Píše třeba Týna. Dobré ránko, já mám výhodu, že naše společná lednice je v mé kanceláři. Sice mě občas štve, jak jsem každý courá, ale alespoň mám přehled o tom, co si kdo z té lednice bere. Tej, šikovný. Taky píše Martin. Zdravím do rádia. Takhle si bufet udělal z mých obědů teď už bývalý kolega. Myslím, že můj nápad s projímadlem zafungoval skvěle. Od té doby mi z lednice už nikdy nic nezmizelo. To píše Iveta. Dobré ráno, dobře funguje Gutalax. Takhle. Neberte to jako návod, jo, neolizujte železné zábradlí, ale přijde mi to teda naprosto jako skvělý, vlastně jak vyběhnout tady s těmi ujídači. Máme tady taky několik hlasovek, třeba od Radka.
1: No ahoj, tady Radek. Já jsem taky jeden z těch, co radši ochutnávají, než aby si nechávali ochutnávat. Jo, jasný, když tam taky něco vidím, prostě mám na to chuť, tak si to vezmu, no. Ahoj.
2: Když to tam vidím, tak si to vezmu. No, tak jednoduchý to je.
0: To je skvělý. A ono, já to chápu. Já chápu vás, kdo to taky ujídáte, protože přesně ty, když jdeš do té lednice, dejme tomu plácnu, třeba promlíčko do kávy, jo, tak to odevřeš a samozřejmě, co vidíš, jo, tak vidíš jídlo. Jo.
2: Vidíš jogurt třeba.
0: Já když si představím našeho psa, já kdybych prostě takhle mu dal někam do rohu nějaký jídlo, kdybych se ho odložil, myslíš si, že kdybych se vrátil z vedlejší místnosti, že by tam to jídlo bylo?
2: Měl by modrou hubu.
0: Neodoláš přesně tak. Tak je tady hlasovka od Lukáše.
3: Ahoj, tady Lukáš, tak když se teda bavíte o těch svačinkách a takhle v těch lednicích, mě teda se nic nestratilo, ale kolega, když jsme jezdili autobusem a on teda střídal ty autobusy, dělal střídače takzvaně, že jo, tak on prostě těm řidičům jsem tam něco vzal, když tam měl někdo bombony nebo takhle, tak on si rád prostě chroustnul. No a jednou se mu to nevyplatilo, prostě vzal si láhev, ve které si myslel, že bylo pití a ono v tom byl Fridec, že jo. No a jak se napil, tak bohužel pak skončil teda v nemocnici, naštěstí teda to dobře dopadlo, ale asi se to jako nevyplácí brát si cizí jídlo, pití, prostě když vám to nepatří, že jo, takže bych to nedoporučoval nikomu tady tohle to dělat.
0: To je vlastně pravda, že to je velká odvaha strčit čumák do něčeho, co ti nepatří, protože opravdu jako nevíš, co tam je. A co nás teda pobavilo, tak je hodně byla hlasovka od Wendy.
4: Ahoj, tady Wendy. Co pak kolegové, s tím jako vůbec problém nemám, naopak tam si děláme to takový jako pěkný, ale doma, prostě ty harpie, které se mi pak sesypou na to, co já si koupím, nějakou dobrotu, kterou já si uzmu, na tajňáka si to koupím, spocený záda, než dojedu domů, jestli vůbec mi to jako ty děti nesežerou cestou domů. Přijdeš a dáš si to prostě někam na místo, kde stoprocentně víš, že ty děti nepůjdou, to znamená, nevím, úklidový prostředky, nebo prostě něco, kam je stoprocentně nedostaneš, kde je vysavač schovaný a podobné věci. Oni to najdou. Chápeš to jako, oni to najdou. Oni to najdou a pak ti úplně suverénně řeknou, je, mami, a to bylo tvoje, tak promiň, já ti koupím jiný. Takže takhle už mám asi metrák pistácí, 150 kilo kešu, nějaký čokolády hořký, nějaký sušenky. Já jsem asi chudák. Já když to vemu kolem a kolem, jsem chudák, takže to nejsou jenom kolegové v práci. To jsou i děti. Oni jsou to i děti, který sežerou, na co přijdou.
0: Wendy, já tě miluju. To je perfektní. Tak myslím si, že po tomto vstupu, ve kterém jsme se dozvěděli, že krádež jídel je na absolutním maximu, i hned začne nárůst prodejů trezorů o 250%. Tak pozor na vaše jídlo.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazén.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazén.com.
8: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicí. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ.
9: A za nábytek CZ.
10: Stavebniny Dech přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dech Foam zdarma. Více na Dech.cz.
11: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
12: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
13: Zkuste si dát minutku klidu.
14: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
15: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
16: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
18: Hausbrand Café, per favore.
19: Sí, signora.
18: I v malém šálku lze dělat velké umění.
20: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně v Pardubicích, Dašická ulice, čeká tam dočasná uzavírka. No a pozor taky v Ústí nad Orlicí, kde se pracuje ve Zborovské ulici. I ta je neprůjezdná a jezdí se objížďkou.
23: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádia.

0: 7.30, tohle je středeční Hit Radio a Coldplay We Pray. Za malou chvíli rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Budete soutěžit o další parádní víkendový pobyt, tak nechoďte daleko od rádia. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update. Můžete jíst maso, můžete mít rádi zvířata, nemůžete dělat oboje. To jsou slova populární zpěvačky Billie Eilish, která je vegankou většinu svého života. K potravě bez zvířecího utrpení vyzývá i miliony svých fanoušků po celém světě. Na tenhle pojistný podvod vyšetřovatelé nejspíš nezapomenou. Skupinka Američanů fingovala poškození svých luxusních automobilů v přestrojení medvěda. Za tenhle kuriózní podvod půjdou na půl roku do vězení. Bizarních rekordů není nikdy dost. Jeden takový překonal mladík z Německa, který složil Rubikovu kostku ve volném pádu. Letěl rychlostí přes 160 km v hodině a kostka mu zabrala 23 vteřin.
0: Já tomu nerozumím. Představ si teda, že borec letí volným pádem a složí Rubikovu kostku. Já jsem to nikdy nesložil na zemi. Složil jsi to někdy?
1: Já taky nikdy, ale našel jsem si tři zajímavosti o Rubikové kostce. Tak dobře, dávejte pozor.
0: Dobře.
1: Přesné číslo kombinací je 43 trilionů.
0: Cože? Počkej, jakože 43 trilionů možností to sestavit a já jsem za 35 let nepřišel ani teda na jednu variantu.
1: Ještě ani na jeden. A pojďme poslední zajímavost. Význam. I přes toto obrovské množství kombinací lze každou kostku vyřešit maximálně ve 20 tazích. To znamená takovýhle obrovský množství kombinací.
0: To je neskutečný.
1: A ty máš 23 tahů na toto složit.
0: To je neskutečný. Já jediný, jako u čeho jsem skončil, vím, že ty strany mají mít stejnou barvu, že jo?
1: Tak aspoň, že pravidla znáš dobře, no. Co naše rychlá pětka, ta by nemusela být tak úplně komplikovaná.
0: Nemusela by, jak říkáš, soutěžíte s hotelem rezidence Vogelsang, hrajete o další víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, čeká na vás snídaně, večeře, wellness s výřivkou, sauna, pára, fitko, taky 10% sleva na masáže. Navíc je hotel dog friendly, takže váš mazlik může jet s váma. No a kdo byste chtěl tenhle parádní relaxační wellness balíček v hodnotě 10 000 korun vyhrát, běžte chci soutěžit na 777 937 777.

0: Khaled, C'est la vie. 7.36 a středeční Hit Radio. Krásné ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperský hor. To je rychlá pětka s hotelem rezidence Vogelsang. Mimochodem, tahle rezidence Vogelsang leží u Kašperských hor přímo v srdci Šumavy, takže ideální místo pro odpočinek, romantiku, aktivní víkend, procházky v přírodě, také výhledy na hrad Kašperk nebo na kapli svaté Barbory. Je to prostě místo, kam se jezdí za klidem a odkud se vám nebude chtít odjet. No a o tohle si zasoutěží Terka, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Terka Sklatov. Koho by si vzala s sebou, kdyby si vyhrála tenhle parádní pobyt?
2: Nejspíš manžela, když bude hodnej.
0: Nejspíš. Máš ho u sebe, anebo je někde mimo?
2: Naštěstí je v práci.
0: Tak jestli poslouchá, zdravíme manžela takhle na dálku. Tak tedy, připravená, jdeme na to?
2: Ano.
0: Tak jo.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik minut trvá 1/3 v hokejovém zápase?
2: 25.
0: -5 je kolik?
2: 20.
0: Jo. Samozřejmě.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje největší poušť na světě?
2: Sahara.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teresko, ve kterém státě najdeš slavnou šikmou věž v Pise?
2: Itálie.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře je známé tím, že mění barvu podle svého okolí?
2: Chameleon.
0: Mhm. A poslední otázka, pátá. Jak se říká samci od ovce?
2: Beran.
0: Beran je správně. Tedy ty jsi neuvěřitelná, je to tvoje.
2: Děkuji moc, super.
3: Já bych teda ještě doporučil dostudovat ty hokejové vědomosti. Šampionát začíná už příští týden v pátek, jo? Nemáš moc času.
0: David, čourá, prostě nevšímej si ho, Teresko.
2: Já spíš fotbal.
0: No jasně, jasně, každý má něco. Tak, Terko, moc gratuluju. Pozdravuj manžela, jestli teda vyrazíte spolu, ale jich říkáš prostě podle zásluh. Všechno to posíláme, hotel Residence Vogelsang, pro 2 osoby, 2 noci v hotelu u Kašperských hor. Je to tvoje.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: Jenom hity a Rosalyn Snap v 7.42. Michal a David, s vámi přejeme hezké ráno. No a pokud milujete Harryho Pottera, tak pro vás máme naprosto fantastickou zprávu. Nebo takhle, myslím si, že jestli milujete Harryho Pottera opravdu na maximum, tak už to víte. Do České republiky totiž míří jedna z největších putovních výstav. Harry Potter The Exhibition.
1: Je to tak, už letos 6. srpna v Pražských Letňanech.
0: V Pražských Letňanech, takže je čas si nachystat kouzelnické hůlky a zopakovat si zaříkadla.
1: A když už jsme u nich, tak si tady uděláme takový malý kvíz.
0: Ty bláho, tak já budu odpovídat, já budu hlas vás, našich posluchačů, dobře.
1: Kteří si ale taky budou s námi odpovídat. Takže první kouzlo, Expelliarmus.
0: Expelliarmus? Jsou tam nějaké možnosti, Davide?
1: Ne.
0: Expelliarmus, tak nevím, co bych... Tak počkej, já to zkusím na tobě.
1: Expelliarmus.
0: Expelliarmus. A nic se nestalo.
1: Odzbrojovací kouzlo.
0: Dobře, tak to mi...
1: Vyrazí protivníkovi hulku z ruky.
0: To mi uniklo.
1: Druhé kouzlo, Lumos.
0: Lumos, to rozsvítí nějaký světlo.
1: Přesně tak, rozsvítí světlo na špičce hulky. Jasně. Jako malá baterka. Za třetí, Alhomora.
0: Alhomora. Je vidět, že jsem Harryho Pottera dlouho neviděl.
1: To teda jo, tohle jsou úplný základy.
0: Alhomora. To je, není to něco s nějakým lektvarem?
1: Odemkne zamčené dveře nebo zámky.
0: Já už nechci.
1: Čtvrtá otázka. Wingardium Leviosa, to budeš vědět.
0: Jasně, tak to...
1: Ne Leviosa.
0: Ne Leviosa, ale Leviosa. Levitace?
1: Levitační kouzlo.
0: Jasně.
1: A do pětice všeho dobrého a zlého, Expecto Patronum.
0: Já nevím, a není tam Dexempo Multosum Poplex?
1: Expecto Patronum vyvolá patrona, ochranou bytost, která zahání mozkomory.
0: No, tak Wingardium Leviosa.
1: Tebe by asi dobré navíc teda nevzali, Michale.
0: Já jsem, neudělal jsem maturitu. Což je vlastně teďka, aktuální. Zdravíme všichni maturanty a držíme vám palce. Takže 6. srpna 2026 výstava Harry Potter The Exhibition, pražské výstaviště v Letňanech. Pokud vyrážíte, užijte si to.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Svegliv Day.

0: 15. května, tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
7: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu na Rychnovsku. Došlo k ní u obce Borohrádek, kde havarovalo osobní vozidlo. Sjelo do příkopu. Místo je průjezdné. Kvůli vyšetřování se tam ale chvilku zdržíte.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
11: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, takhle zní středeční Hit Radio, krásné ráno s vámi, Michal a David. My jsme se malou chvíli zpátky bavili o kultu jménem Harry Potter, no a další obří kult byl seriál Přátelé. A tak se ptáme, sledovali jste tenhle příběh? Vidíme, že kývete, slyšíme, že odpovídáte. Ty se zdíval, Davide? Sledoval jsi?
1: Jasně, no, jasně, pořád sledujeme.
0: Jasně. Proč se o tom bavíme zrovna teď? Protože dneska možná vás to překvapí, možná vám to vyrazí dech, nebudete tomu věřit, ale dnes je to přesně 21 let, co vlastně nejoblíbenější seriál historie Přátelé skončil.
1: Wow.
0: 21 let. Tak spousta z nás na téhle partě třicátníků vyrostla, na tom se shodneme. Zajímavost. V seriálu se protočilo asi 80 různých vztahů, což se vlastně dá brát jako takovej slušný katalog našich vlastních životních chyb. Dalo by se říct, že myslím si, že každý z nás se v nějaké té fázi toho příběhu rozhodně poznal a za mě tady vznikla taky asi ta nejhorší, nejtoxičtější výmluva v historii lidstva. Řekl Ross, my jsme si přeci dali pauzu.
1: Mně se nejvíc líbila hláška od Phoebe, já bych ti strašně rád pomohl, Michale, ale nechce se mi.
0: Jasně. Hlášky zledovily. Tak možná už teď přemýšlíte vy, kdo jste třeba přátelé dlouho neviděli, že je čas si je oprášit. Musím se ne oprášit, spíš připomenout a zazpomínat na ty starý dobrý hlášky. Čas je taky na další parádní muziku. Tohle je strašně skvělý, co dejme.
1: To není potřeba oprašovat, to je novinka.
0: Není, je to novinka. Vzpomenej si, Eva Farná, Mire na Hit Rádiu pro vás právě teď.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: Z Rádia.cz.

0: pravidla, která připravuje kabinet Andreje Babiše. Ten hodlá změnu zákona o podpoře bydlení už dneska začít finálně projednávat ve sněmovně. Zatímco Američané ujišťují svět, že je na Blízkém východě příměří, Emiráty likvidují jeden iránský dron za druhým. V Hormuzském průlivu, který je pro celý svět klíčový, je potom situace nejasná. Připomínám, že klid zbraní, který je platný především na papíře, byl podepsán 8. dubna. Záchranné akce v Českém Švýcarsku se blíží do finále. Hasičům se podařilo zmenšit plochu požáru na 5 hektarů z původní stovky. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhali. Všem zúčastněným patří velké uznání a dík. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Králíky otevřeli hned vedle lesa nový skatepark za skoro 8 milionů. Na moderní betonové ploše si tak skejťáci můžou pilovat olí a další triky. Teď od 7 ráno do 8 večer. Tohle sportoviště vzniklo i díky nápadu místních mladých a už od otevření láká první nadšence. No uvidíme, jestli to počasí dneska na skate bude, protože čekáme ve východních Čechách další porci přeháněk, místy dokonce bouřek. No a bude hlavně oblačno s teplotami mezi 22 až 26 stupni Celsia. Taková bude středa právě u nás na východě Čech.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objedná.

0: Středa, 8 hodin, 1 minuta, ladíte Hit Radio, s vámi Michal a taky David.
1: Krásné ráno.
0: Hezký ránko a budeme moc rádi, když s námi zůstanete, protože za malou chvíli vás vezmeme do kina. Doslova na VIP zážitek, tak na to počkejte, nechoďte daleko od rádia. Čekání zkrátí muzika Hozier, taky Selena Gomez a The Scene na Hit Radio. Hezké ráno. Hit Radio.

0: 8.08 a já se ptám, už jste byli v kině na Michaelovi? V kinech je aktuálně dokumentární film Michael o kom jiném než o králi popu Michaelu Jacksonovi. A jestli teda můžu za sebe něco doporučit, co by se vám mohlo v kině určitě líbit, je to právě tohle. My jsme byli včera a teďka než spustím, tak rozhodně nechci, aby to vyznělo jako klubení nebo něco, ale šli jsme do Gold Class kina, že to vyzkoušíme a já mám normálně husinu ještě teď zážitek neuvěřitelný.
1: Takhle, ještě než spustíš o tom zážitku, já dodám informaci o tom, že na ČSFD má ten film 77%, což je slušný.
0: Což je vlastně docela dost, to číslo tak nějak jako kolísá, chvíli tam je 80, chvíli tam je 77, ale myslím, že to je dobrý. Tak jsme vyrazili a právě kombinace toho, že vyzkoušíme tu VIP, jak to říct, VIP experience, tak vlastně v kombinaci s tím filmem, protože já teda songy nejenom Michael Jacksona, ale celkově ten soul, funk jako miluju, tak teďka ležíš na té sedačce, rozpláclej, jíš tam ty nachos a posloucháš ten, tu hudbu jako z těch kvalitních beden, tak já odcházel s obrovským zážitkem a jsem strašně rád, že jsme, a ani to nebylo o tolik dražší, jo, stálo to, já nevím, na lístku, neřeknu, kdyby to bylo třeba o 1000, ale třeba o 200 jako navíc, jo. Což jako ta výhoda toho, že tam s tebou v tom sále je třeba jako 10 lidí, vlastně je nesporná. Takže to je jenom jako zážitek teda z VIP kina.
1: Co rozměr je plátna?
0: Menší než samozřejmě v klasickém sále, ale stále velký, stále velký.
1: Co občerstvení?
0: Občerstvení, dobrý, dostali jsme welcome drink na začátku. Já jsem se dal nealko, protože jsem řídil. Přítelkyně se dal alko, protože neřídila. A občerstvení dobrý, takže tam můžeš prostě jako si nechat i něco donést. Takže pak jako, jestli můžu něco doporučit, co se týká zážitku z kina, tak rozhodně vyzkoušejte, pokud máte tu možnost.
1: Jednou za čas připlatit a vyzkoušet.
0: Tak, nicméně, můj mozek byl hladový po filmu, tak jsem o Michaelovi něco hledal a co mě překvapilo, co jsem mu nevěděl, možná byste to věděli, jo, ale on byl nejenom geniální zpěvák a skladatel, ale měl velmi zajímavou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly.
1: Aha.
0: Jo, prozradila to sama jeho dcera Paris. Jako malá totiž polikala jednu knižní sérii týdně jenom proto, aby si mohla koupit vysněnou panenku. Michael byl nekompromisní.
1: Chtěla, něco za něco.
0: Chtěla hračku, fajn, tady máš 200 stránek o historii a zítra tě z toho vyzkouším, jo. To mi přijde naprosto geniální tah, jo. Chceš něco, tak něco za něco. Tak by nás zajímalo, co vy, jak to vypadá u vás doma? Jaká měna funguje u vás doma? Jak motivujete vaše děti do věcí, do kterých by se jim normálně ani zamák nechtělo?
1: No, napište nám.
0: Napište nám. Ideálně, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo nám to pošlete normálně zprávu, my to rádi přečteme. Michael Jackson, Billie Jean na Hit Rádiu v 8.11. Hezké ráno.

0: novinka ve vašem playlistu. Rehab in my head. 8 hodin, 17 minut. S vámi Michal a David a my vám přejeme fantastické středeční ráno. Film Michael o králi popu aktuálně v kinech. Vyražte, kdo váháte, byl jsem, doporučuju. No a co jsme řešili, že Michael měl skvělou metodu, jak docílit toho, aby jeho děti četly. Chtěl si hračku? Dobře, tady máš bychly a až to dočteš, tak tě z toho vyzkouším.
1: Zajímavá metoda, platí dodnes.
0: Fungovalo to. Tak chtěli jsme po vás, kdo nás teď ladíte, jestli máte nějaké takové techniky i u vás doma. A píše třeba Monika, syn 7 let se zbláznil do fotbalu. Takže aktuálně je to jednoduché. Pokud se chce večer koukat na zápas v televizi, musí poslouchat v závorce, uklidit si po sobě a tak dále. Zatím to funguje. Tak si říkám, jak to vůbec vypadalo u nás aktuálních 35-tníků, 40-tníků, co, Davide?
1: Tak naše rodiče měli výhodu, že ještě nebyly počítače a mobily.
0: To je pravda. Takže my jsme, co jsme jediný potřebovali? Proč jsme museli být hodný, nebo proč jsme museli sekat latinu? Tak když jsme třeba chtěli ven.
1: Jasně, nebo když jsme chtěli třeba přespat u kamaráda.
0: No jasně, tak to byla úplně jiná doba, no. My jsme byli prostě zvyklí makat normálně, jo. No, dneska telefon, tohle prostě, chceš telefon. To tady přišla třeba hlasovka, jo.
2: Ahojky, zdravím do rádia. Moje dcery, dneska už dospělé ženy, chodili spát v 8 hodin, to měli prostě nařízeno od rodičů, ode mě, od tatínka, ale měli do 9 hodin povoleno si číst. Takže si samozřejmě četli. Hezký den, Kamila.
0: Hezký. Taky tady je zpráva od Káji. U nás funguje kolik minut čtení, tolik minut na mobilu. Někdy čtou tak moc, že už ani na hraní není čas. A tohle si zapíšu do paměti, protože se mi tohle bude rozhodně jednou u mé dcery hodit. Takže děkujeme za vaše zprávy, za chvíli doprava a taky další muzika, na co se těšit, Rosé, Bruno Mars a Paté nebo Skript a Vilajem. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky, jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Děti a rodiče, pozor!
10: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
11: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
12: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
13: A budu máma hradit,
12: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
15: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
16: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Aza nábytek.cz. Aza nábytek.cz.
17: Ploty Pardubice.
18: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
17: Ploty Pardubice.
18: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
17: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Auto srazilo chodce a bourá se taky na dálnici D11 kilometr 94,5 směrem na Polsko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: páté, 8.30. Aha. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: S předstihem připomínáme, že o víkendu oslavíme Den matek. Letos připadá na neděli 10. května. I když matky často tvrdí opak, očekávají malý dárek, kytku nebo alespoň krátký telefonát. Koalice plánuje cestu na východ. Do Číny by měla vyrazit hned dvakrát, a to vůbec poprvé od prezidenta Zemana. Podle dostupných informací se ladí data, vyrazit by měl Tomio Okamura. Víkendové počasí nám bude dělat radost. Podle předpovědi nás čeká převážně jasná obloha se sluncem a teploty kolem 20 stupňů. Chladno, které meteorologové předpovídali na dnešek, se potom nejspíš konat vůbec nebude.
0: To je vlastně pravda, že dneska mělo být ošklivo. A kolik má být dneska stupňů?
2: Až 22. 22. A úplně živě si pamatuju, že jsem ve čtvrtek čet, že dneska ve středu bude 12.
0: No tak rozhodně je to milejší překvapení, než kdyby to bylo naopak,
2: to
0: že
2: určitě.
0: Jo? A stejně si říkám, ta práce meteorologa, to je prima job, co? Něco řekneš, to tak jako pade, napade, no, to vyjde, nebo to nevyjde, no,

posloucháte, ladíte Hit Radio, za to moc díky, krásné ráno. A už jste slyšeli tu novinku o Rolling Stones? Na to si zesilte rádio. Tyhle legendy z Británie totiž včera večer oznámili, že 10. července vydají nové album Foreign Tongues, cizí jazyky. To se objevilo na jejich webu. Současně taky nasdíleli nový single In The Stars, ten je k poslechu online, pokud byste si ho chtěli dát. No a co mě osobně teda moc baví, je sám Mick Jagger ve 82. 82 let a skotačit jak zamladá, neuvěřitelný. Myslím, že to můžeme připsat tomu zdravému životnímu stylu, nebo co? No jo, tak věk je jenom číslo. Tak 10. července nové album venku, no a my se teď na Hit Radio vrátíme na konec 90. a dáme jednu z jejich klasik. Anybody seen my baby? Tohle jsou Rolling Stones a já vám přeju krásné středeční ráno.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co tak?

0: bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
4: Z Pardubice.
5: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
10: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: Sweet But Psycho, tohle jsou songy pro lepší start vašeho rána. S vámi Hit Radio, pěknou středu přeju. A dotaz, už jste se zapojili do soutěže o smartfony pro celou vaši rodinu? Díky spolupráci s Tesco Mobile můžete vyhrát celkem 4 telefony a každý pátek taky nákup za 10 000 korun v Tesku, to je týdenní výhra. Nicméně každý den někdo z vás vyhraje výhru denní, a to karetní hru Sury karty. No a my tento týden hledáme ty nejbláznivější SMSky, které vám poslali prarodiče. No a hru Sury karty vyhrává dnes Péťa, která samozřejmě i dál soutěží i o zmíněnou hlavní cenu. Péťa napsala: moje babička a mobil, to bylo luxusní, její SMSky by se daly klidně zarámovat. Asi nejlepší byla v den, kdy jsem maturovala, napsala: držím ti palce a když to neuděláš, uvolnilo se místo v prasečáku, říkala teta Maruš, tak neboj, tvoje babi. PS, už jen proto jsem to udělala a to je naprosto geniální, to je motivace. No tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz, kde najdete komplet detaily.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. Hitradio Černá Hora.

0: 8.57, Niko Santos a Fastboy na Hitrádiu. Tohle je snídaně šampionů a dojeli jsme do cíle. Dneska to byla odlehčená verze snídaně. Já jsem měla volno, tak jsme to zvládli spolu, tak vám chci poděkovat za další společné ráno. Už teď se těším na zítřejší šestou, kdy se tady potkáme, a to nejenom na vás, samozřejmě, až nás zase budete bavit vašimi příběhy, ale taky na to, že zítra začíná prodloužený víkend. Zítra je poslední pracovní den, tak budu moc rád, když se stavíte.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Já jsem Michal, teď už vám popřeju bez vás středu, zvládněte den a zítra ráno v 6. Čau!
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici srazilo osobní auto chodce. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte tady s omezením provozu, no a opatrní buďte také na trase Hradec Králové směr Jíčin. Na dálnici D35 mezi 119. a půl až 110. kilometrem probíhá v pravém pruhu oprava vodorovného značení. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz. V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Radio Černá Hora.
5: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Lidi zbytečně riskují a přibíhají čtyřpruh u Hradecké Milety, která se po přestavbě otevřela s 3měsíčním předstihem. Jenže zrušen byl jeden přechod. Podchod ještě není otevřený a lidem se nechce chodit stovky metrů k dalšímu přechodu. Ptali jsme se primátorky Pavlíny Springerové, kdy se podchody otevřou.
6: Začátkem června.

0: obchod, nebylo nám to umožněno z důvodu bezpečnostních nadřízenými orgány. Nicméně ještě prověřujeme nějaké varianty, jak případně tu kontinuitu chodců nějak zabezpečit.
1: Nenoste munici ani výbušniny na služebnu, volejte 158. V Žacléři v rámci zbraňové amnestie odevzdal oznamovatel plynovou pistoli a cvičný granát. Pyrotechnik předmět odvezl k bezpečnému zničení. Králíky otevřeli hned vedle lesa nový skatepark za skoro 8 milionů korun. Na moderní betonové ploše si tak skejťáci můžou pilovat olí a další triky. Teď od 7 ráno do 8 večer. Pardubičtí basketbalisté si zahrají semifinále Maxa NBL. Ve čtvrtfinále porazili Písecké Sršně 4-0 na zápasy. Včera 79-71.
2: Nám se podařilo trefit nějaký trojky v prvním poločase, druhý moc ne, nechali jsme si ten bodový náskok, který byl asi 16 bodů v poločase, tak ve třetí čtvrtině trošku ujet, trošku jsme tam polevili, ale jsem rád, že ten tým ukázal zase nějaký charakter a sílu v té koncovce.
1: To byl pardubický Jakub Tuma. Ve východních Čechách někde ještě sluníčko, ale postupně se nám bude zatahovat a odpoledne a večer mají dorazit přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 15.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Krásnou květnovou středu všem, je 6. května, 9:50 a na Hit Radio Černá Hora startuje dopolední drive s Janou Šumurdovou. Už jen zítra, lidi, a máme opět volno, pojďme si ten den ničím nekazit, hoďme se do pohody, no a s muzikou to jde vždycky lépe. Před námi je Simple Plan, Naughty Boy, Sam Smith, nebo už za moment Pink, tak jdeme.

Rádiu Černá Hora. No a dnes je Mezinárodní den proti dietám. Ano, celkem nedávno byl Mezinárodní den proti obezitě, teď proti dietám. No každopádně mě to přivedlo na myšlenku, jakou třeba nejšílenější dietu jste kdy drželi. Nebo jestli znáte někoho, kdo držel nějakou prapodivnou dietu. Napište mi to na náš WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Já si takhle třeba vybavuji svoji známou. Ta držela salátovou dietu. A jednou takto jako u ní sedím a ona začne řešit, jestli si může dát do toho salátu tatarku, jo? Tak jí říkám, jakože si nejsem úplně jistá, jestli to nechce třeba nahradit spíš nějakým jogurtem nebo zakiskou, jo? No tak tam nakonec narvala tu tatarku, takže i takto se drží diety. Hlavně, že tam byl ten salát. Tak jo, na WhatsApp 601-292-464 mi napište, jakou jste třeba i kdy drželi dietu, jak moc jste byli úspěšní, třeba tím někomu poradíme k nějaké dietě, co ho bude bavit. No a nebo jestli třeba víte o někom, kdo držel nějakou zvláštní dietu, že jo, přece to nepráskneme na sebe. No, na Hit Rádiu Černá Hora teď posílám Adele.

0: It's gonna be okay, yeah. 9 hodin, 21 minut k tomu. S vámi je Hit Radio Černá Hora a tuhle hodinku s vámi řeším diety. Dnes je totiž Mezinárodní den proti dietám a co si budeme, některé diety jsou víc na škodu než užitek. Na 601-292-464 mi posíláte vaše zprávy, vaše zkušenosti s dietama. Díky moc, že jste si našli čas a třeba mám tady zprávu od Věrky. Ahoj Ani, můj přítel se chvíli snažil držet krabičkovou dietu, bohužel ale vařím tak, že krabičky jsem jedla já a on si dal to domácí. Tak Věrko, to je vlastně moc dobře. Stačí mu to domácí jídlo dát na porce do krabiček. A je to. Každopádně díky moc a vy můžete dál posílat vaše příběhy s dietama na náš WhatsApp Hit Radio Černá Hora 601-292-464. Hit Radio.
1: Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety.

0: chrupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je Očtu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hausbrand Café, per favore?
12: Sí, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: 3 minuty po půl desáté, ladíte Hit Rádio Černá Hora. No a dnes je Mezinárodní den proti dietám. Na náš WhatsApp 601 292 464 jste posílali zprávy k tématu, jaké jste drželi diety, nebo třeba ještě držíte. Se mnou tady i naše zprávařka Hanka Poskočilová. Haní, my jsme se spolu bavili, že ty si dokonce zkoušela jednu historickou dietu.
1: No, už to je taková historie, to je pravda. Byla to paleo dieta, to znamená, že...
0: Paleo jako palačinka?
1: No, kdyby, tak by to bylo dobrý. Ale tady jsem mohla oříšky, ovoce, zeleninu, ryby, zkrátka zdravá strava, což jako cítíš se odlehčeně, na druhou stranu máš chuť na nějakou takovou tu prasárničku, jo, jako dobrý hambáč, langoš se smetanovým základem a sýrem, ježiši. No, teď se mě zbíhají sliny.
0: Takže v tobě to vyvolávalo chutě a ano. Takový jako deprimaci.
1: Jo.
0: Deprivaci.
1: Takovou depresi z té diety, takže už to je historie, už to neskouším.
0: Takže to je historická dieta, která je vlastně hysterická.
1: No, hele, jak je ženská hladová, je hysterická, ano.
0: Dámy a pánové, z tohohle si vemte velké ponaučení.
1: No jasně.
0: Já mám tady zprávu od Beáty. Ta píše, mám kamarádku, která drží dietu a už několik let, a to pomocí cigaret.
1: Aha.
0: Pokaždé si tu závislost omlouvá tím, že jí to udržuje štíhlou.
1: Je takhle, jako místo jídla, já jsem to slyšela taky, no, že když kouříš, tak nemáš takový hlad.
0: To říkají všichni kuřáci, aby nemuseli přestat.
1: Je to tak.
0: Taky napsal Martin, můj dědeček kdysi držel dietu a to tak, že jedl hlavně maso a pil hodně vodky.
1: To je kombinace, pane. Tak to jsem neskoušela.
0: Tak jo, to je veselá dieta.
1: No jo, to rozhodně.
0: Mě strašně ještě zajímalo, jak to nakonec dopadlo.
1: No, jestli mu alkoholní to... léčebně.
0: Babička to zatrhla.
1: No jistě.
0: Dětku jeden. Ne, dobrý. Moc díky za vaše zprávy, to jsme měli diety na Hit Rádiu Černá Hora. Teď si dáme něco ještě víc odlehčenějšího.
1: Mm-hmm. No, jdem se nacpat hlavně.
0: Jdem se nacpat. A dáme si Dido, Here With Me. Posloucháte Hit Rádiu Černá Hora.

0: Back in Time na Hit Rádiu Černá Hora a 26. července také v České republice. Někdo máte lístky pěkně doma v šuplíku a jen čekáte a někdo jste to nestihl. Pitbull má vyprodáno. Já mám pro vás ale dobrou zprávu, pokud to teda ještě nevíte. Pitbull se vrací, a to 22. listopadu, a tam vstupenky seženete a ještě si dokonce to své místo můžete hezky vybrat. Řekla bych, že se tady Pitbullovi zalíbilo. A není se čemu divit, že jeho koncert v listopadu se nazývá I'm Back, v překladu jsem zpátky. Tak příště už to bude I'm Home. Tolik k Pitbullovi, za chvilku si dáme Féteru Hit Rádia Černá Hora, další hity je Adam Levin z Maroon 5, nebo taky Chinaski.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci.

0: www.čaloněny.cz.
1: Aza Nábytek. Výrobce čaloněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza Nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza Nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Aza Nábytek.cz. Aza Nábytek.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální

0: Ostravy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na Rychnovsku na příjezdu do Křivic směrem z Ostašovic bouralo osobní auto s nákladním. Projedete tady Kyvadlově. No a pozor také na trase Jičín směr Mladá Boleslav přes Sobotko. Přes Sobotku tady probíhá v pravém pruhu oprava vozovky. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro. V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
3: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Lékaři varují pacienty před chatboty. Nabízejí příručku pro jejich bezpečné používání, protože i když AI může pomoci, lidé by ji neměli slepě důvěřovat. Podle odborníků se stává častým problémem, že pacienti přicházejí s diagnózami navrženými umělou inteligencí a to komplikuje práci lékařů. Maturity 2027 přinesou změnu. Studenti si budou moci práci napsat ve skupinách, ale každý si odnese vlastní známku. Kromě testů tak budou rozvíjet i týmové dovednosti. A to je taková příprava na realitu profesního života. Pardubická dominanta Zelená brána bude po roce a půl oprav znovu přístupná, a to od června. Práce se protáhly, byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se čekalo. Kvůli tomu také stouply náklady o 40%, a to na 42 milionů. Hokejista Martin Nečas pomohl ve druhém kole play-off NHL gólem a taky přihrávkou k domácímu vítězství hokejistů Colorado 5-2 nad Minnesota. Avalanche vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli. No vypadá to tak nevinně to počasí ve východních Čechách, zatím teda, protože odpoledne se nám ten dojem trošku pokazí, mělo by začít pršet, lokálně se objeví bouřky, no a teploty, ty budou docela vysoko, 22 až 26 stupňů Celsia.
4: Hani, taky miluješ ten pocit, když jako venku je celkem teplo, ale už cítíš jakoby ten déšť, nebo že přijde. Třeba včera odpoledne jsem to cítila.
0: Já cítím, když klesá tlak, tak to cítím, no.
4: Dobře, však na tohle si nepokecáme moc.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: S desátou.
0: Klesá tlak, tak to cítím, no.
4: Dobře, však na tohle si nepokecáme moc.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: S desátou, po zprávách, jsem tady zpátky, zdraví.

John Newman, Love Me Again, to je další dávka energie pro vás, kdo ladíte Hit Radio Černá Hora. A 8, 9, 10, to neodpočítávám, ale to je nadcházející víkend i s pátkem před námi a my pro vás máme speciálku. Na sváteční pátek už od 7 hodiny ranní začínáme s 90-kovým playlistem, takže ať už hodláte dělat ve vašem volnu cokoliv, tak s námi budete mít muziku, která vás baví, která vám vyvolá vzpomínky a bude vám zkrátka s námi příjemně. Tedy ještě jednou tento týden od pátku do neděle prodloužený retro víkend s 90-kovými hity, které si ale můžete pustit také na našem Hit Rádiu 90. Naladíte ho na dabu nebo třeba také přes náš web hitradiochernahora.cz. No a k 90-kovým kapelám patří bez pochyby i Cranberries, které si dáme právě teď na Hit Rádiu Černá Hora a jejich Animal Instinct.

0: Polštářová zoo. Navíc fakci, borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
1: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Dusno po hádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
6: Proto.
5: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
11: No one like you, and there never will be.
12: I love you.
10: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
13: Májové dny v onlineshop.cz.
14: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
13: www.onlineshop.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Těšíte se na sezónu?

Pohorovou středušem, 10 hodin 27 minut. Posloucháte Hit Radio Černá Hora a na našich sociálních sítích ve Stories můžete aktuálně hlasovat o to, která destinace by se vám pro vaši dovolenou tak jako nejvíce líbila. Aktuálně tam vybíráte třeba z Itálie, Řecka, Portugalska. Myslím, že mi ale dáte za pravdu, že nemusíme ani za hranice, třeba takové Krkonoše, tak ty mají spousty krás a letos tam můžete vidět i medvědy, kteří se sem vrátili po 300 letech. Nutno říct, že se jim daří, hezky se tu zabydlali. Tak jo, už aby bylo tady to léto, co? Dočkáme se. Tady je Lady Gaga, jsme Hit Radio Černá Hora.

Tak to byla Lady Gaga, její Abracadabra a mám tady jeden krásný, dojemný příběh. Všichni známe Rihannu, že jo, jako velkou popovou hvězdu. Je tváří několika značek, na kontě má taky slušné jmění, logicky. K tomu je mamkou, 3 děti. Tohle tak nějak jako prostě všichni o Rihanně víme. Co jste možná ale někteří doposud nevěděli, je tohle. Když byla Rihanna malá, tak pocházela z chudých poměrů. Dokonce do školy chodila i bosá, protože prý měla jedny boty, které se jí pak i rozpadly. No a její učitelka ze svých skromných úspor koupila Rihanně boty. No a o několik let později, kdy se teda stala z Rihanny hvězda, se Rihanna dozvěděla, že její bývalá učitelka žije v těžkých podmínkách v chátrajícím domě a tak neváhala a koupila své bývalé učitelce nový dům a zajistila jí finanční podporu. Ty bláho. No, jako Rihannu pro její úspěch jsem vždycky obdivovala. Ale tohle mi ten pohled ještě dost změnilo. A já tyhle informace miluji, když jako vylezou ven, protože mám ráda, když se dějí krásné věci. No, tak jo. Já pustím teď na Hit Rádiu Černá Hora Rihannu společně s Eminemem a schválně, jestli se vám ta Rihanna bude teď poslouchat jinak než předtím.

0: Coldplay ve středečním dopoledním driveu na Hitrádiu Černá Hora. No a já mám pro vás v playlistu song, který umí slušně, jak se říká, nakopnout. Tušíte? Když nemůžeš, prostě. Jasně, tak tohle jste věděli, že? Miraj, jejich Když nemůžeš, tak přidej ještě do konce desáté. Tak jo lidi, dneska a zítra ještě přidáme a pak pohoda a super devadesátkové hity s Hitrádiem Černá Hora. Takový nás čeká prodloužený víkend.
1: Hitrádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich viděla?

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 80.

0: Kaufland.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
0: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
0: Dáme ručníky mezi okna.
2: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
0: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
2: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
9: Swaglift Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkernit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglift Day.
10: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek CZ. A za nábytek CZ.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
12: Hit Radio.
13: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na Rychnovsku na příjezdu do Křivic směrem z Ostašovic bouralo osobní auto s nákladním. Stále se nehoda vyšetřuje. Projedete tady Kyvadlově. No a na trase z Rychnova nad Kněžnou směrem na Šumperk za Bamberkem probíhá údržba vozovky, tak s tím počítejte. Jinak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Černá Hora.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Nenoste munici, ani na ní nesahejte. Policisté v Hradeckých Lesích řešili nálezy historické munice, včetně letecké pumy a ručních granátů. V případě takového nálezu nebezpečného předmětu okamžitě volejte 158 a vyčkejte na pokyny. Dneska začíná prodej lístků na festival Regiony v Hradci Králové, na oblíbený divadelňák, který proběhne v Hradci od 19. do 26. června. V první vlně mají šanci předplatitelé Klicperova divadla. Festival nabídne stovky představení od nás i umělců ze Španělska, Itálie, Francie a dalších zemí. Město na tuhle akci přispěje sumou přes 1 000 000 korun.
7: Město tradičně podporuje velmi významnou částkou divadelní festival, a je to tak dobře, protože to je akce hodně pro Hradečáky, ale i pro mimohradecké, kteří k nám přijíždějí, podporuje se tím cestovní ruch, takže zase jaké podnikání v Hradci Králové, ale především se podporuje ta naše hradecká komunita a dobrá nálada.
6: Uvedla pro Černou Horu primátorka Pavlína Špringerová. Vede se jim dobře. Medvědí sourozenci Michal a Alice si v novém výběhu v Krkonoších pod stezkou korunami stromů v Janských Lázních zvykli. Nejaktivnější jsou ráno a odpoledne. Medvědárium nabízí přirozené úkryty a klidné zóny, kde může tříletý páreček odpočívat. Do Krkonoš se medvědi vrátili po 300 letech. Jsem hrdý na svůj tým, řekl po postupu do semifinále Maxa NBL trenér pardubických basketbalistů Honza Šotnar. Bexa porazila Písek 4-0 na zápasy. Včera 79-71.
8: Já jsem v finále tady tu sérii hrozně rád, ačkoliv jsme hráli s nějakýma šrámama, některý šrámy jsme ji udrželi, tak nás prověřila a myslím si, že nám ty zápasy pomůžou do té další série, kde nás čeká semifinále. Chtěli bych vám fanoušku, co dneska dorazili, chtěli bych vám prověřila a myslím si, že nám ty zápasy pomůžou do té další série, kde nás čeká semifinále. Chtěli bych vám fanoušku, co dneska dorazili, chtěli bych vyjádřit hrdost našemu týmu.

0: poznala.
1: Tak příště, víš jak, 801 10 100.
0: Ano.
2: Hit Radio Černá Hora.
0: Oběd. Já jen, abyste náhodou na ní nezapomněli. Jakou dneska máte mňamku, co? Já tady s Hankou do sebe tlačíme oplatky, ať žije životospráva. Ladíte Hit Radio Černá Hora. Minutu po 11. začíná naše dnešní poslední společná hodinka. S vámi Jana Šumurdová. Díky, že jste s námi, a začátkem hodiny mám pro vás víkenda a jeho Blinding Lights.

už je dovča. Alvaro Soler, to je vždycky závan letní atmosféry, jste s Rádiem Černá Hora. A když máte čas a koukáte na telku, jo, koukáte se radši sami, nebo máte nutkání u toho někoho mít, jo, a je teď úplně jedno, na co koukáte. Zkrátka jde o nějaký váš pocit nebo komfort, jo, proč se na to ptám? Je tady příběh jedné dívky, která byla doma sama, objednala si nějaké jídlo, že jo, a když jí ho kurýr dovezl, tak ho přinutila. Nevím, jak teda, no. Zkrátka se s ním doma zamkla a chtěla, aby se s ním koukal na tu telku taky. No, jak asi tušíte, v klídku na gauči nakonec spolu neseděli, kurýrovi se tak nějak podařilo přivolat pomoc, jo. Já třeba u nás doma už neznám telku jinak, než že tam buď jako běží pořád nějaký dětský pořad, a nebo když si konečně jako sednu, tak 10krát vstanu. Sedět u telky, to je vlastně náročná disciplína, která vás jako taky nutí hubnout. Třeba to máte podobně, třeba to máte více v klidu, hlavně ať jste v klidu v práci. Na Hit Rádiu Černá Hora posílám Kamrat.

0: V éteru Hit Rádia Černá Hora, taky shows a dámy, tohle bude možná spíš pro vás. Vygooglite si George Clooneyho, koukněte na něj a řekněte mi, tipli byste mu, že dneska slaví 65. Chápete? On vypadá, jak vypadá. A když to zaokrouhlím, tak mu v podstatě táhne k 70. A je to stále takový švihák. Jo. Co jsem si ale také všimla, pokud teda na něj zrovna koukáte, tak když se George Clooney neoholí, jo, a nechá si ty vousy jako víc povyrůst, tak mi dokonce připomíná Jiřího Bartošku, jo, který jako teda bohužel už není mezi námi, byl to ale vlastně takový náš český George Clooney. Tak jo, happy birthday, Georgie, a třeba někdo dáte dneska nějaký film s Georgem, co? Třeba Daniho parťáci?
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
9: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
10: Housebrand Café, per favore.
11: Sí, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích?
17: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

a jejich Forever in Love na Hitrádiu Černá Hora. A v Hořicích už brzy legendární závod 300 zatáček Gustava Havla 23. a 24. května. Tohle si myslím nenechá ujít spousty z vás a už vůbec vy, co jste nadšenci do motorek. Já mám takovou story s motorkou. Asi tak v 17 jsem se projížděla na motorce s klukem tam z místní dědiny u nás, kde jsem tenkrát přebývala během prázdnin, myslím, a tak jako jezdíme, jo. A potom mi nabídl, ať zkusím řídit já. Takhle, řekl mi, jak se ovládá plyn, jak spojka a tak dále. No, tak jsme se rozjeli a problém přišel při první zatáčce, jo. Já nevím, jak se na tom prostě zatáčí. Dopadlo to dobře, skončili jsme na boku v trávě, oba naštěstí celý, víckrát jsem to ale neskusila a nechci, no, jedině jako spolujezdec. Takže asi tak, Hořice 23-24 květen, 300 zatáček Gustava Havla, tak doražte, jim to půjde určitě líp než mě. Na Hitrádiu Černá Hora teď Ellie Goulding na 50 odstínů šedi, které máme aktuálně i na obloze.

0: 11 hodin 39 minut, stále ještě ladíte dopolední drive s Janou Šimurdovou na Hitrádiu Černá Hora. To se ale v pravé poledne změní, s vámi bude Jirka Pelnář a Srdcovky. No a po Jirkovi tady bude odpolední show s Ondrou Novotným a Petrem Ticháčkem. Kluci budou řešit, jak si vyčistit hlavu, jo? A to ať už od stresu nebo breberek, co já vím. Takže dobré rady se vždycky hodí, stačí si naladit od 15. odpolední show Hitrádia Černá Hora. Tak užívejte středu, lidi, díky za vás a zítra společně zase od 9.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
2: Děti a rodiče, pozor!
3: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
5: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do A za nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
7: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
12: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: servis na východě Čech Kyvadlově. Teď projíždíte po nehodě osobního a nákladního auta na Rychnovsku na příjezdu do Křivic směrem z Ostašovic. No a na trase Jičín Mladá Boleslav před Sobotkou opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Vaše dopravní info nám volejte na 801 1100.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: It's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Renková. V pátek na státní svátek budou mít velké obchody zavřeno. Prodejny nad 200 metrů čtverečních musí zůstat ze zákona mimo provoz. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
8: Zákaz prodeje se vedle provozoven s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních vztahuje též na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů.
7: Omezení se nevztahuje na prodej na nádražích a letištích, na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy. České domácnosti ve druhém pololetí loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii. Naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními poklesy cen energií. Vyplývá to z nových statistik Eurostatu. Letos by tento trend měl pokračovat. Americký herec John Malkovich dostal chorvatské občanství. Z této země má předky. Potvrzení mu během krátkého setkání v Záhřebu předal tamní ministr vnitra. O občanství některé z evropských zemí projevilo v posledních měsících zájem více hvězd z Hollywoodu. A to zejména kvůli politické situaci ve Spojených státech. Teď ještě pohled k nám.
9: Policie hledá svědky nedělní smrtelné nehody motorkáře u Lanškrouna. Srazil se tam s osobním autem. Na místě byl pravděpodobně ještě další motorkář na Hondě šedou 600 tmavé barvy. Policie žádá motorkáře, případně další

0: Jak jste právě teď mohli slyšet venku, tak sirény po celém Česku ohlásily, že je středa 12 hodin a začínají srdcovky na Hitrádiu. Takhle jsme domluvení, tak jasný. Pět hitů, které nás vrátí do doby, kdy jsme si doma po večerech prohlíželi fotoalba s vytištěnýma fotkama. Pamatujete si to, jak sedíte na gauči nebo v obýváku na zemi a smějete se nad fotkama z dovolené, ze soustředění, z dětství, z rodinných oslav. To je věc, kterou s Instagramem prostě nezažijete. No a hity, které jsem pro vás dneska vybral, tak ty zase nezažijete s jiným rádiem. Tak jdeme na to, rok 1996 a Alanis Morissette.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Morissette je jako srdcovka s číslem 1 a posloucháte Hit Radio 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka mi poslala zprávu na číslo 777-937-777. Ahoj Jirko, teď jsi mě vrátil do dětství a přesně si to vystihl. Pravidelně jsme s rodičema se dávali na zemi v obýváku nebo v kuchyni u stolu a prohlíželi si staré fotoalba. Musíme najít a dnes večer si je znovu prohlédnout. Všechny sociální sítě nám berou tu radost ze vzpomínek. Vzít fyzicky fotku do ruky, to byla krása. Doteď slyším mýho tátu, jak na mě křičí, abych ji držela opatrně a nezapatlala jí prstama. Hezký den, Lucka. Děkuju za tu zprávu. Jasně, to prostě to mělo obrovský kouzlo. A to ještě vůbec nemluvím o tom, když jste si šli nechat ten film teprve vyvolat a těšili jste se, až budou fotky hotové. A uvidíte, co jste vyfotili a jestli ty fotky vůbec vyšly. To prostě, to opravdu jako dneska nezažijeme. Ono je to stejný, asi jako když si chcete pustit písničku a vezmete si telefon a jedním kliknutím na displej, tak si ji pustíte, a nebo jste museli vzít kazetu, dát ji do kazeťáku, zmáčknout play a modlit se, že se nezašmodrchá páska. Tak to je přesně ta doba, na kterou my dneska vzpomínáme. No a protože je máj, lásky čas, tak každý si zaslouží druhou šanci, říká se to v životě, tak si dáme i jednu velkou romantickou píseň, která vystihuje tu druhou šanci. Another Chance, Roger Sanchez, na Hit Radio.

0: Něco, co se nám hodí takhle do středečního poledne k obědu. No, paráda. Tak snad nezaprší.
1: Největší hity. Největší srdcovky.
0: Je 12 hodin 15 minut, posloucháte středeční srdcovky na Hitrádiu. Jdeme do 90. let. Jaký film si vybavíte z 90. Teď, když bych se vás zeptal. Možná, že se najdou tací fajnšmekři, kteří řeknou Striptease s Demi Moore. Viděli jste ho? Pánové? Předpokládám, že ano. Dokážete si vybavit píseň, na kterou tam Demi Moore tančí, respektive na kterou se oblíká, ale obráceně? Já myslím, že asi ne. Ale tu scénu předpokládám, že máte prakticky teď jako před očima. Ano, dáme si hit právě z tohoto filmu. Zároveň je to hit z roku 1992. Co je nejzajímavější, tak je to hit, který je úplně z historicky prvního alba, který Annie Lennox vydala. Jmenuje se Little Bird, ten song. To album je skvělý mimochodem, ale moc se nehraje. Přitom to mělo obrovitánský úspěch. Dokonce ho zpíval a v roce 2012 na závěrečném ceremoniálu, kdy se uzavíraly olympijské hry. Tak ty zavřete oči, představte si Demi Moore a hezkou středu.

0: posloucháte středeční srdcovky na Hit Rádiu. Ano, bez pozvání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Bez pozvání jsme u vás. Reddy Kirken, tady ještě v době, kdy s nimi zpíval Michal Hruza. Tenhle hit letos, věřte nebo ne, slaví sválně. Kolik byste teďko řekli? Třeba 10, 12, 13, 15? Ne. 20 let. 20 let posloucháme už hit poslední dobou. Je to možný, jak to letí? Stejně tak letí i naše srdcovky, je 12.24, tohle byla pátá srdcovka, už nám zbývá jenom jedna, která je na vaše přání. A taky dneska to můžeme udělat trošku zajímavější tady na Hit Rádiu, protože když jsem se ptal na filmy z 90. tak jste mi úplně tady zase zaplnili celý náš WhatsApp na Hit Rádiu. A lítají mi tady legendární filmy jako Rocky, Rambo, Terminator, Pretty Woman a takhle bych mohl pokračovat celou videopůjčovnu. No a tak si říkám, no tak si pojďme dát nějaký hit filmovej, z legendárního filmu. Dejte vědět na 777-937-777, jaký film jste měli v 90. nejradši. A je jedno, jestli byl natočený nebo nebyl natočený v 90. letech, to je fuk, klidně může být starší. Důležitý je, co byste v těch 90. měli rádi. A já kouknu, jestli to tady mám, jeden vyberu a dáme si za chviličku vzpomínku taky na naše filmové dětství a pubertu. Do té doby z hitů třeba například Sia.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Koberce Brázda.
10: Koberce Brázda.
9: Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
11: Už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách. Váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
14: Under Armour makes you better.
15: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
16: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
17: Music is like a heartbeat.
1: Jděte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

nejoblíbenější film 90. let, alespoň tedy podle těch zpráv, co píšete na WhatsApp Rádia 777-937-777. Takže je úplně jasný, že srdcovka na přání dneska, která je tedy filmová, tak je z Hříšného tance. Ale, ještě tady mám takovou jako jednu osobní věc, protože mezi všema těma zprávama jsem objevil taky jednoho člověka, který napsal i film, který já jako dítě jsem měl úplně jako ze všech filmů prostě nejradši. A to je Krvavý sport, Jean-Claude Van Damme. Krvavý sport, prostě jako masakr. I ten soundtrack je nádherný, ale Hříšný tanec má v našich srdcovkách v tuhle chvíli přednost. Každopádně, pokud i vy jste měli rádi Krvavý sport, jako kluci jste si hráli na Van Damme, tak se určitě vybavíte tu finálovou scénu na Kumité, ten poslední zápas. A tam je prostě jako tahle melodie a tu si vlastně poprvé v historii celého Hit Rádia alespoň na chviličku zahrajeme. Takže to je pro vás, pro milovníky krvavého sportu. Právě teď.

reakce mi. Já se musím podívat dneska večer, to je nádhera. No tak jo, no a teď to je hříšný tanec. Trucovka na přání, mimochodem, tohle je rok 1963, by the way. The Ronettes, Be My Baby.

0: Ed Sheeran na Hit Radio, 12:42, dnešní srdcovky jsou u konce, díky za ně, zítra zase ve 12 hodin pokračujeme a pokud chcete skutečnou nálož legendárních srdcovek, tak od pátku až do neděle retro víkend Hit Radia, začínáme v pátek v 7 ráno, končíme až v neděli v 18 hodin, to znamená, že opravdu to jsou jako fantastický 3 dny, kdy si budete užívat legendární hity, které jsou, řekněme, už trošku šedivé, pár vrásek mají, ale pořád jsou geniální. Tady u nás na Hit Radio.
1: Těšíte se na sezónu?

0: Holland. Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
5: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
9: A budu říkal, máma, hraděte?
8: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
10: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
12: Hit Radio.
13: Vyměňte si baterky s Hitradiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
14: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.

0: servis na východě Čech, tak je potřeba ten úklid odpadků kolem silnic. Spoušť se teď uklízí na Hradubické směr Pardubice u odbočky na Březhrad. Na Trutnovsku v Horním Lánově havarovala dodávka a projíždí se Kyvadlově. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Pokud už máte rezervaci zájezdu i s termínem, ale schválené volno zatím ne, můžete přijít o peníze. Jaký je tedy doporučený postup, to řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
8: Nejvhodnější chvíli k úhradě jakýchkoliv výdajů spojených s dovolenou je okamžik, kdy zaměstnavatel prokazatelně vaši dovolenou schválí anebo určí její čerpání. Pokud totiž zaměstnavatel následně již určenou dovolenou zruší, musí vám vzniklé náklady nahradit.
7: Bez potvrzení dovolené ale nesete celé riziko vy sami. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek. Druhý snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. V Curychu se léčí muž s hantavirem. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí tímto virem nakazilo. Švýcarská vláda uvedla, že švýcarským občanům v tuto chvíli žádné nebezpečí nehrozí. Teď se ještě podíváme k nám.
9: Svitavě lákají nové lékaře na peníze, aby vyřešili nedostatek doktorů. První praktická lékařka už využila milionovou podporu na vybavení ordinace a hnedka první den byla plná čekárna. Město plánuje i podporu pro další praktické lékaře a zubaře, aby se zlepšila dostupnost zdravotní péče.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
9: Pršet začne nejprve odpoledne na jihu a západě Čech, u nás ve východních Čechách možná kvach. K večeru. No a teploty 22 až

0: bude druhá světová. Ve všech obchodních centrech, jo, protože 3 dny před námi, nebo vlastně 1 den zavřeno, tak to si musíte udělat jako pořádný zásoby. Tak pokud vyrazíte takhle do boje, já vám k tomu dám náboje. Už zítra 10 000 korun na nákup, to je jedna věc. Jak se do hry zapojit, tak to vám řeknu už za chvíli. No a zároveň budu taky rozdávat dnešní denní výhru, a to rodinné karty Surikarty. Rodinnou hru. Lucie tady na mě kouká jako jedna taková sorry karta.
1: No tak jestli to někam spěje.
0: Já sám nevím, co jsem chtěl říct, a proto tady pracuju. Hit Radio Černá Hora.

0: Cruise Dynamite, tedy Dynamit. No a tohle je taky dobrá bomba, co tady pro vás mám na Hit Radio už druhý týden. Zítra mezi 12. a 15. Tak buďte na telefonu, pokud s námi hrajete o nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile v hodnotě 10 000 korun. Pokud nehrajete, tak pořád ještě máte šanci se přihlásit do hry. A to i právě teď na webu hitradio.cz. No a kdo ví, třeba kromě hlavní ceny vyhrajete i denní výhru, což jsou Sury karty, tedy karetní hru pro celou rodinu, vytvořenou na míru od psychologa a odborníka na rodinné vztahy. Sury karty dneska posílám Davidovi, a to za SMSku, kterou mu poslal jeho děda. Teď můžu přečíst. Chlapče, chlapče, ty až dostaneš jednou rozum, tak ho samou radostí ztratíš. Taky v tom slyšíte vašeho dědu. Nádhera, tohle jsou přesně ty úsměvné rady od prarodičů a SMSky od prarodičů vyhrávají právě tento týden. Jestli máte nějakou vtipnou, tak ji zadejte do formuláře na webu hitradio.cz a zítra poslouchejte Hit Radio mezi 12. a 15. hodinou. Pokud žádnou takovou zprávu nemáte, protože říkáte si třeba bohužel, babička s dědou už tady mezi námi nejsou, se na nás dívají jenom ze zora. Nebojte se, příští týden budeme hrát taky a zároveň příští týden budeme mít zase trošku jiné rodinné téma. Protože ty SMSky v rodině, ty jsou úplně nejvíc. A Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, a to pro celou rodinu nebo partu přátel. A tím pádem tady pro vás máme příští týden, kromě té finální výhry 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, ještě navíc takový bombonek, jo? Třešničku na dortu, ne jednu, ale rovnou 4. Prémiové mobilní telefony Xiaomi 4x, jo? Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu, anebo tedy ty nejbližší přátelé. To už necháme na vás. Tak jo, na webu hitradio.cz se dozvíte veškeré podrobnosti. Ještě jednou gratuluju Davidovi a kdo ví, třeba zítra mezi 12. a 15. se spolu živě uslyšíme ve vysílání Hit Radia.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

Až by člověk řekl starý dobrý činasky, takhle viny jsou dobrý, super, pořád, to jo, ale tohle to už je taková klasika. Drobná paralela na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut, za chvíličku Lady Gaga, tak...

0: Jo? No takhle, já jenom, že dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Když jako dodržujete jednu tradici, naložte si s touto informací, jak chcete. My jsme si to tady u nás na Hit Rádiu taky vzali po svém. Já myslím si, že Jasmin docela koukala ze snídaně šampionů. Toto možná rozdýchává ještě dneska. Možná, že vám o tom zítra sama bude vyprávět. Kdybyste to chtěli vidět, můžete se podívat na naše Instagramy, třeba ke mně, anebo klidně na Instagram Hit Rádia. Myslím si, že teď to video lítá úplně všude. Kdybych věděl, červený spodní prádlo, no, nevím, už se v tom dál nebudu pitvat, koukněte se na video.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Možná se vám někdy stala následující situace. Oblíknete tričko a cestou na sebe vám jako je, jo. Ale jakmile si ho chcete sundat, tak už vám není a nechápete, jak jste ho na sebe navlíkli. Říkám, že se to děje spíš ženám, protože my máme takový ty zapínající topíčky na ten zip a tak, což chlapi moc ne. A ty jsou úplně nejhorší. A když se to stane doma, tak ten druhej vás z toho může vyvlíknout. Ale já jsem včera byla v kabince a byla jsem v té kabince sama a já jsem myslela, že tam umřu.
3: A co se stalo teda? Jak je teda možný, že si to tričko nasadíš, je to jako žena a pak ho nemůžeš sundat.
2: No to mi někdo vysvětlete. Jo, to
4: já smíš mezi tím sníst celou svačinu, jo?
3: Já jsem si říkal, jestli jsi tam měla mísu bramborového salátu, tak to jako chápu, jo, jestli tam byl nějaký mezičlánek, ale jinak to se nám chlapům nestává.
4: Já mám řešení, kupuju si už asi 10 let džíny stejné značky a stejné velikosti, takže si je v obchodě už vůbec neskouším.
3: Já jsem si říkal, že bys možná mohl změnit velikost, jako na habla, jako takhle.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Rádio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího sa.

0: Nekoupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Aza nábytek.cz. Aza nábytek.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
10: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

Lady Gaga, Bruno Mars. Umřít s úsměvem na rtech. To je představa. Umřít s úsměvem na rtech. To vlastně jako můžou fanoušci fotbalového Arsenalu, protože ten se po 20 letech dostal do finále Ligy mistrů. Takže gratulace. My, fotbaloví fanoušci, se dokážeme úplně přesně představit, jaký pocit to je, protože my jsme se letos dostali na mistrovství.

stejně jako těch 20 let. Nebo 30 let, jo? 30 let je to od vydání tohohle hitu, který tady pro vás mám připravený, Alex Party, a je to taková pozvánka na retro víkend, který bude na Hit Rádiu už od pátku od 7 ráno.

0: personál.
1: Miles Smith, nice to meet you, tady rád tě vidím, rád tě poznávám. To je věta, kterou můžete říct dneska, když otevřete ledničku a pak klidně všechno jídlo, které pozdravíte, můžete sežrat. A to naprosto beztrestně, protože dneska, kromě toho, že, a teď ono to možná jako úzce souvisí, je Mezinárodní den bez kalhot, tak je zároveň taky i Mezinárodní den proti dietám. To jsou vlastně dva mezinárodní dny v ten jeden, který mě dost jako baví, protože dokážu si představit dnešní večer, jak sundáte kalhoty, vlastně ani nemusíte povolovat pás, jako si sundáte kalhoty, otevřete lednici a užijete si ten bílej sex se vším všude. Nádhera, nádhera, tak to jsou plány na dnešní večer. Za chviličku Miley Cyrus, taky opět Radeček, a až se budete takhle jako ládovat něčím dobrým, tak si vzpomeňte na Hit Radio. Zítra si o tom můžeme pokecat ve 12 hodin. Do 14. hodiny víme, co bude, a po 14. hodině se tady na Hit Radio můžete těšit na naší oblíbenou středeční ruletu dvojsmyslu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
12: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
0: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Bez větších komplikací zatím projíždíte Pražský okruh a také okolí Štěrbohol nebo příjezd po D1. V centru metropole vás čekají pouze nárazová krátká zdržení v okolí Tančícího domu nebo muzea. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda, trvalá paráda.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň, které prosazuje vládní koalice ANO, SPD a motoristů, dnes se Senát odmítl. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Novela jde teď zpátky do sněmovny, která koaliční většinou může veto Senátu přehlasovat. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro ČES. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos o třetinu nižší než loni touto dobou. Obsazenost hotelů je zatím na zhruba 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Teď se ještě podíváme k nám. Pražský hrad otevírá dlouho uzavřenou Hartegovskou zahradu. Ta je součástí jižních zahrad a svou současnou podobu získala v 60. letech minulého století. Odpoledního setkání se zúčastní mimo jiných také manželka prezidenta Eva Pavlová. Vstup do Hartegovské zahrady, stejně jako do ostatních, bude zdarma. Více informací na webu.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Odpoledne proměnlivé, teploty 20 až 22 stupňů, postupně zatažená oblačná obloha. Opět se přidají lokální bouřky nebo občasné přehánky. Vítr mírný.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
3: Středeční odpoledne, to první středeční květnové odpoledne, pokračuje dál. Mezi druhou a třetí si dáme opět skvělý hity, který můžete slyšet pouze na Hit Radio a zároveň k tomu věc, která taky nikdy jinde není. Ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, taky zase budeme opěvovat už za chvíli a k tomu navíc ještě posuneme hranice českého humoru.

0: 5 minut. Je tady den, na který já se vždycky těším nejvíc, protože je středa a ve středu ve 2 odpoledne máme naší ruletu dvojsmyslů a ukazujeme se, jak ta čeština je opravdu nádherný jazyk. Pokud nevíte, o co jde, je to jednoduchý, prostě na WhatsApp 777-937-777 budete psát zprávy a nebo posílat hlasovky na základě toho, co nám tady vylosuje dnešní ruleta, jo? Je to vždycky, co se dá říct v Ložnici a pak ještě někde. Tak jdeme na to, já to nebudu protahovat.
1: Co může zaznít v Ložnici a...
0: A u maturity. Co může zaznít v Ložnici a u maturity? Je jedno, jestli to řekne maturant nebo ta komise, prostě co tam jako může zaznít v té místnosti. No, tak já jsem to před chviličkou říkal Luci hned po zprávách, co dneska dám do rulety. Ona se tak zamyslela a první věc, co jí napadla, tak bylo... No tak už to vytáhni. A bože, tak jo, tak a už mi to tady lítá na WhatsApp Vitrádia. Takže, tak dneska si hochu propadl. Blbý, díky Fando, díky za zprávu. Co tady máme? Nic, další. OK, dobře, co by tam ještě třeba mohlo jako zaznít? Taky něco vymyslím. Třeba je třináctka, tu jsem nechtěl. Ne,

minut. Dali jsme si dva hity na to, abyste měli čas napsat na WhatsApp Hitradia na číslo 777-937-777, co se dá říct, nebo respektive co může zaznít v ložnici a také u maturity. Logicky u maturity, protože dneska vrcholí ty didaktické testy. A tak jdeme na to. Je toho tady opravdu hodně, takže začínám, jo? Lenka píše, a co jsi si přál? Trojku? Tak to máš smůlu, no. Dobrý, tak si to zapakujeme, ne? Píše Honza, tohle je taky hezký, Ivča ze Šluknova. Tuhle neumím, můžu zkusit jinou? Taky dobrý. Šanci na opravu máš v září. Jasně. Neboj se, chlapče, prohrávni ten pytlík pořádně, Ježiši Kriste, to ne. OK, tak, a ty jsi se učil kde? Taky zajímavý. Samozřejmě, ještě se máš co učit, tohle je tak za tři, ano. Příště se líp připrav, neznalost neomlouvá. Taky dobrý. Za pár let se nikdo nebude ptát na to, za kolik to bylo. To je dobrý, to si budu pamatovat, by se mi hodilo. A tohle taky zajímavý. Další prosím, ano, nebo hele, uvidíme se zase v září, taky hezký. No, co tady máme dál? Janičko, dnes ústní zkoušky na jedničku. Bože, to je tak uchylný, tohle někde říct, opravdu v ložnici. OK, jedeme dál. Posílejte i hlasovky. Já zkusím vybrat to nejlepší, jo? Tu nejlepší zprávu nebo hlasovku. Už za chvíli, tady na Hit Radio. Co může zaznít v ložnici a u maturity?

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

a Hayley Williams na Hit Radio. Jestli opravdu smích prodlužuje život, tak já budu starší než otec Fura, protože pročítám si tady vaše zprávy na téma, co se dá říct v ložnici a u maturity, nebo co může zaznít v ložnici a u maturity. Na WhatsAppu 777937777 je zpráva, že by to vydalo na dvě knížky a teda oceňuju váš smysl pro humor, je to dokonalý. Tak jenom v rychlosti tady ještě mám třeba dnes doporučuji vyždímat ze sebe maximum, jinak to nedáš. Sedni si na potítko a ukaž, co ses naučila. Taky tak perverzní, že to není možný. A vybral jsem tady tři, jo. Asi úplně nejlepší, neumím se mezi nima rozhodnout, tak to nechám na vás. Ta první je, to je všechno, co umíš? No, ještě máme 12 minut, tak co teď budeme dělat? To je podobně jako bronzová medaile. Stříbrná. Od Tomáše zpráva. Celý rok jsi se na to ani nepodíval, tak nedoufej, že tě nechám projít. Dobrý. Tady je vidět, že někdo už dlouho ženatý, Tomáši, co? No a třetí, a asi za mě prostě úplně ta nejlepší, tak ta zní... Neudělal jsem jí. Pro dnešek naše ruleta za námi a prosím vás, jenom zkuste si to zapamatovat a až jednou budete mít doma intimní chvilku, zkuste použít nějakou z těch hlášek, který jste tady během rulety slyšeli.

0: tomu si zatančíme i v měsíčním svitu se skupinou Top Loudry. Máte se na co těšit. Hezký odpoledne s Jirkou Kolnářem.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
3: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
1: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: Aza Nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza Nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza Nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Azanábytek.cz. Azanábytek.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Ploty Pardubice.
10: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
9: Ploty Pardubice.
10: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
9: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
11: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v Hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
12: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
13: A budu říkal, mám hradita, a?
12: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
14: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
15: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Ve středu odpoledne Regen Bone Man s hitem Skin je 14 hodin a 30 minut. Blíží se nám prodloužený víkend, v pátek je zavřeno, to víme. A ono je to vlastně dobře, protože v pátek tím pádem, pokud nepůjdete do práce, tak už ráno od 7 hodin můžete poslouchat Hit Radio a užít si až do neděle do 18 hodiny náš retro víkend. 3 dny fantastický hudby. Posloucháte rádi náš retro víkend? Co na to máte nejradši? To, že 2-3 dny v kuse posloucháte hity z minulého tisíciletí, z vašeho mládí, z doby, která se vám díky tomu vybaví? Vzpomenete si třeba na diskotéky, první lásky, tábory a tak podobně? Co je to vaše nej? Já to mám třeba tak, že když slyším opravdu nějaký starý hit, něco, co jsem dlouho neslyšel, něco, co fakt mám rád, tak já se nedostanu třeba do té doby, že se hned nevybavím, jo, to jsem byl na střední škole a tenkrát bylo to takhle, takhle, takhle, ne. Ale já vždycky, když to slyším, tak se mi prostě rozáří oči. Fakt to tak mám. A mám strašně rád ten pocit toho úsměvu na rtech. Jak najednou z ničeho nic, prostě slyším ty první tóny a okamžitě se začínám usmívat. A tak jsem vybral hit, který je takovým malým, řekněme malou upoutávkou, malou ochutnávkou našeho retro víkendu. A přesně tohle je ten hit, který už od prvních tónů se mi začne takhle tvořit ten rohlík na hubě. Tak třeba vám taky. To je přesně ono. A to je, proč to děláme. Aby jsme vám zlepšili náladu. I v době, kdy to třeba normálně nejde.

0: 40 minut posloucháte Hit Radio do 15. hodiny. Christina Perry, Lucenzo Don Omar, taky Linkin Park. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Pravé poledne, zítra na rozdíl od dnešního dne už nebudou sirény, ale opět budou srdcovky, stejně tak, jako byly dneska. Navíc zítra budou rozdávat 10 000 korun na nákup před prodlouženým víkendem, tak pokud se chcete zapojit do hry i vy, ještě pořád můžete, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Budu se na vás těšit, no a dneska od 15 hodin dál zůstaňte s Hitradiem, protože naopak na vás se bude těšit naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Odpolední show s Ondrou a Petrem vždy po 15. hodině můžete poslouchat, ať už děláte cokoliv.
3: Ano, ať už to děláte kdekoliv.
2: Ať už to děláte s kýmkoliv.
3: Ať už to děláte, jak chcete dlouho.
2: Klidně na bruslích a nebo za volantem.
3: Nebo na žebříku.
2: A nebo klidně ze zahrádky.
3: Ale ne z mojí, vole.
2: Tam ať nikdo neleze.
3: Ne, hele, jakmile vás tam vidím, tak si mě nepřejte.
2: A bude i muzika.
1: Dej si tu nejlepší náladu.

0: tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 866.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
12: Snížíme o 2 stupně.
11: Bod 2. Průvan.
12: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
12: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? No, takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
15: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
16: Děti a rodiče, pozor!
17: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hit Rádiu Černá Hora v Hradci Králové. Pozor, v Lipové ulici u křižovatky s Kladskou došlo tady ke střetu dvou osobních vozidel. Provoz je částečně blokovaný, zdržení minimální. Kde si dejte pozory na Rychnovsku, v Opočně v Kodymově ulici, v úseku mezi ulicemi Hradební a Baštecká. Tady ode dneška probíhají práce a komunikace úplně neprůjezdná. A máme taky hlášení o koloně, ta je na příjezdu do Litomyšle směrem od Vysokého Mýta. Tvoří se tady přerušovaná kolona, tak aspoň je to bezpečný. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Rádio Černá Hora.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Lékaři varují pacienty před chatboty. I když umělá inteligence může nabídnout pomoc, bez správného využití může vést k panice anebo nesprávným diagnózám. Proto lékaři připravili příručku, která pomůže pacientům bezpečně využívat tyto digitální nástroje. Na Chrudimsku bude na silnicích víc radarů. O měření rychlosti požádalo dalších 9 obcí. Třeba Rabštejnská Lhota nebo Kostelec. Radnice v Chrudimi má techniku zajistit a systém postupně zavádět na hlavních tazích i vedlejších silnicích. Podle města by měl být celý systém v provozu do 3 let. Kypr hlásí velký propad zájmu o letní dovolenou. Loni touhle dobou už byly hotely obsazené z 75% a teď některé ani ne z půlky. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Iránu, ve které teď sice platí příměří, ale situace je pořád napětá. Hokejista Martin Nečas pomohl ve druhém kole playoff NHL gólem a přihrávkou k domácímu vítězství hokejistů Colorado 5-2 nad Minnesota. Avalanche vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli. Visí to ve vzduchu, ty bouřky. Ve východních Čechách se můžou teď odpoledne a večer vyskytnout, taky přehánky, celkově bude oblačno až zataženo, no a nejvyšší teploty už se nám zarazily mezi 22 až 26 stupni Celsia.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: Krásné středeční odpoledne přeje odpolední show Hit Radio Černá Hora. Za mikrofonem Ondra Novotný, Petr Ticháček a... Počkej.
7: Co je?
0: Proč si sundáváš kalhoty?
7: Protože dneska je mezinárodní den bez kalhot.
0: Nekecej.
7: Ej, vedro strašný.
0: No takže ty jsi vzal jednu mouchu dvěma ranama.
7: No mouchu.
0: No, pojďme radši na muziku, tohle to je LP a taky Deep Blue Something.

0: Do uší vám hraje úterní, co úterní, už středeční odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Dneska je Mezinárodní den bez kalhot. Pokud tak potkáte kolegu nebo kolegyni bez kalhot a podíváte se dolů, je to tak jediný den v roce, kdy se bez výčitek můžete vyjádřit, no dobrý.
1: Takhle, kdyby to bylo v lednu, bylo by to asi horší. No. Dneska je krásný den, teplo, takže to může luftovat, jak je libo. Vy jste možná určitě někde v kraťákách nebo v sukních, protože dneska se to hodí. Ale pozor, je mezi vámi nějaký rebel nebo rebelka, který si ty kaťata třeba sundal v kanclu? Pokud jste na home officeu nebo na zahrádce, tam asi to jako jde, ale člověče, nějaký oficiální práci? Nevím. Mm-hmm. Takhle, dokážu si představit nějakou krásnou slečnu účetní jenom v krajkách. Úplně to vidím.
0: Jako pravda, je to lepší představa pro nás muže než třeba popelář bez kalhot.
1: Takhle, hlavně ať to luftuje.
0: Přesně. Luftujete to s námi dneska odpoledne na Hit Rádiu Černá Hora. Už teď další muzika.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, středeční odpolední show Petr Ondra v akcí.
1: Člověče, možná se v tom najdeš ty nebo posluchači, našel jsem si letos takovou zálibu, vrátil jsem se zpátky na inliny večer, že se jdu jako projet po práci a kupu lidí, kupu krásných lidí potkávám, jezdím různý trasy, je to fakt paráda, jezděj si asi lidi větrat hlavu po práci, já si teda pak vyndávám ty mouchy mezi zubama, protože to lítá hrozně v podvečer, ale i přesto je to, jak to říct, osvěžující pocit.
0: Příjemná kratochvíle.
1: Je to fakt super.
0: Takhle, spousta lidí jezdí na inlinech, večer si k tomu dá online, každopádně je teda pravdou, že já jsem taky jezdíval, taky se k tomu chci vrátit. A já měl člověče nádhernou trasu na Pardubicku, hele, to bylo asi 5 kiláků, teď přesně nevím, kudy to vedlo. Na konci té trasy byla hospůdka, tam jsem si vždycky dal malinovku a rum a jel jsem zpátky.
1: Nadrané jak drátelník.
0: No, malej jenom takovej. A bylo to skvělý. Takže pokud se možná dneska po práci chystáte na inliny nebo třeba na kolo nebo kamkoliv do přírody někam si vyběhnout, tak si to užijte a nejlíp se sluchátkama a s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Ty, a říkám si, to je motivace, rum a malinovka, to jsem ještě neslyšel.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte.

0: Kaufland.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
2: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
8: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
9: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
10: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
9: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
10: Družstevní byty Chlumec.cz.
9: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
12: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: krásná píseň. Náš příběh, Tereza Mašková, Marek Lambora na Hitrádiu Černá Hora. Frčíme odpolední show, díky, že jste s námi.
1: Tak co, už taky odpočítáváte dny do vaší letní dovolený?
0: Nebo jarní třeba.
1: Ano, třeba jarní. Napsal nám posluchač Pavel, letos jedeme do Řecka, po třetí z dvojčaty, je to naše oblíbená destinace, a naše děti koukají každý den na počet dní do odletu. Dneska tam máme 99.
0: Je to úplně koplo člověče na dětský tábor. Mm-hmm. Jsem, možná to znáte všichni, že první týden jste smutný, nechcete tam být a pak se to přehoupne ten druhý týden a pak už zase nechcete zpátky domů. To prostě byly krásné časy, taky jsme odpočítávali, no.
1: Já jsem byl takový odpočítávač trýznitel, já jsem si normálně při velkých prázdninách několik let po sobě napsal čárky jako za dny a škrtal jsem je naopak, víš?
0: Fakt, no a že to rychle utíkalo, že jo?
1: No ale hrozně mi to trýznilo a když si na to v dospělosti vzpomenu, tak si říkám, jak já jsem si to dělal těžký.
0: Člověče, pokud třeba dneska nebo zítra někam letíte, tak si to užijte. Odpočítávat nic nemusíte.
1: Přesně.

0: Když jsme u toho Chorvatska, tak člověče, už se nám to blíží, co? Letní prázdniny.
1: Já už peču řízky a chystám chleba.
0: Se možná vidíte na lehátku s piňakoládou. S vámi Hit Radio Černá Hora, 8:49. Posloucháte odpolední show s Petrem a Ondrou.
1: Na náš WhatsApp 601-292-464 přišla zpráva, která nás úplně nepotěšila. Je to o dopravní nehodě na Pardubicku na příjezdu do Lipoltic z Mokošína. Píše Honza, že boural kamion, ale že je převrácený dokonce a je to tady docela i s menší kolonou. Tak Honzo, díky moc
0: za tuhle tu zprávu.
1: Nenamazuj na včerejšek. Hořčice už je snad sklizena. Klidně se ozvěte, ať už přímo na náš WhatsApp 601-292-464 anebo na naší bezplatnou dopravní linku.
0: Ano, klasika 801-1010. Užívejte středeční odpoledne do té čtyřky. Ta nejlepší muzika Lady Gaga anebo Clue.
2: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety.

0: je skvělá.
1: Vínečko, pohoda.
0: A slimáci jsou taky fuč.
1: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
0: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No v

0: Nakupte jednoduše online.
1: V KIK najdete vše pro prostřední stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Velký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Aza Nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza Nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. Aza Nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. Azanabitek.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Hit Radio.
8: Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
9: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
7: Hitrádio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: byla Shakira, my jsme Hit Radio Černá Hora, hezké odpoledne přejeme. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, ten si dáme právě teď. Nehoda je v Hradci Králové, v Lipové ulici, u křižovatky s Kladskou, střed dvou osobáků, provoz je tady částečně blokovaný. Na Pardubicku na příjezdu do Lipoltic z Mokošína jste nám hlásili nehodu kamionu, který se převrátil. Tady je to samozřejmě s komplikacema. A ty hlásí i Chrudimsko mezi Podlažicemi a Luží u odbočky na Dobrkov, srážka dvou osobáků, průjezd Kivadlově. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Lidi zbytečně riskují a přebíhají čtyřpruh u Hradecké Milety, která se po přestavbě otevřela s 3měsíčním předstihem. Jenže zrušen byl jeden přechod, podchod ještě není otevřený a lidem se nechce chodit stovky metrů k dalšímu přechodu. Ptali jsme se primátorky Pavlíny Springerové, kdy se podchody vlastně otevřou.
7: Začátkem června by měl být zprovozněn podchod ten, který je blíž fakultní nemocnici. Podchod na straně druhé by měl být potom zprovozněn na přelomu července a srpna. Samozřejmě především bychom chtěli poprosit lidi, aby opravdu neriskovali svoje zdraví a životy přebíháním té čtyřproudé silnice. My jsme zvažovali tam udělat přechod a nebylo nám to umožněno z důvodu bezpečnostních nadřízenými orgány. Nicméně ještě prověřujeme nějaké varianty, jak případně tu kontinuitu chodců nějak zabezpečit.
6: Migrénou u nás trpí skoro 2 miliony Čechů. Teď mají novou naději. Nové moderní léky můžou pomoci migrénu lépe kontrolovat a omezit četnost záchvatů. Zatím je má nasazených 7,5 tisíce pacientů, ale vhodné jsou i pro dalších 40 tisíc. Nekuřte nám v parku a nerozdělávejte ohně, vzkazují správci Krnapů v období sucha. Zároveň připomínají, že by lidé měli hlásit každý zárodek ohně, a to na 150 anebo 112. Meteorologové hlásí na zbytek týdne déšť a bouřky, tak by sucho mělo trošku polevit. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu. 30. května se zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odvěta je na programu od 9 večer a připomínám, že Arsenal včera vyřadil Atletico Madrid. Ten závěr středy bude ve východních Čechách trošku divočejší, protože by měly dorazit bouřky, čekáme přehánky, oblačno, no teploty maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Ať na vás prší nebo jste v suchu, s vámi je odpolední show Hit Radio Černá Hora, Ondra a Petr.
8: A ta nejlepší muzika Taylor Swift, Pitbull a tady Last Good Night.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora a pozor, Michael Jackson se díky filmu Michael stal nejstreamovanějším umělcem světa a přebyl i takovejhle komerční buldozer, jako je Taylor Swift. Představte si to.
1: Ono se není čemu divit, že jo? Je to součást vlastně takový v uvozovkách kampaně, protože druhým týdnem je v kinech film Michael, který vydělal už neskutečný balík. To jsou miliony dolarů, desítky milionů dolarů, abychom byli přesní. No a vy stahujete a posloucháte ty starý dobrý singly, který jste možná už ve své hlavě opomněli.
0: Je to pravda a máme tady takovou svatou trojici nejstahovanějších kousků a to je třeba Beat It. Já když to člověče slyším, tak bych si dal moonwalk, ale na tom koberci bych si asi možná odřel ponožky. Thriller! Má koule neskutečný. No a třetím nejstahovanějším flákem je Billie Jean.
1: Člověče, já tady na to koukám. A třeba na Spotify, jo, Billie Jean má skoro 3 miliardy poslechů, 3 miliardy poslechů.
0: Já to říkám furt, prostě Michael Jackson žije.
1: I po 17 letech je to prostě trend o jeho smrti.
0: Člověče, takže pokud jste nevěděli, vřele doporučujeme film Michael, fenomenální.
2: Hit Radio

0: Luis Capaldi na Hitrádiu Černá Hora. Posloucháte odpolední show s Petrem a Ondrou.
1: V Hradci Králové se 2 týdny naspátek otevřela zrekonstruovaná Mileta, to znamená velká křižovatka u nemocnice. Ale mně se, člověče, stalo, jel jsem tam 2 nebo 3 a vždycky po těch starých provizorních přechodech mě tam prostě jako někdo vešel. Tak buďte pozorní, protože tam už se samozřejmě co? Chodit nesmí.
0: Hele, taková klasika, vy to všichni znáte, říká se zvyk je železná košile. Je to stejné, jako když si dáš ráno kafe a cigárko. Všichni víme, že to je nezdravý, ale stejně spousta z nás to dělá, že jo? Takže prosím vás, opatrně u fakultky. No a za chvilku muzika, ta je zdravá.
1: Marquez, Vayamos compañeros a k tomu odpolední cigárko a káva.
0: OK.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
4: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
8: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery, dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
14: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
15: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Hit Radio.
16: Z Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Odpolední show Hit Rádia Černá Hora.
1: To se nám to ale dneska pěkně sešlo, panáčkové, panenky. Máme tady týdenní výzvu na kole do práce. Možná jste někdo do práce jel na kole. A do toho Mezinárodní den bez kalhot. Jestli jste to dneska někdo propojili, tak jste frajeři. I když teda to už není jenom ekologická doprava, to už je v podstatě veřejné ohrožení.
2: To je no. Zároveň si říkám, že sponzorem tohle vstupu může být mast na opruzeniny.
1: Na vlka.
2: Na vlka, přesně. A říkám si, pro vás, pro chlapy, jestli jste to jako zakombinovali, konečně má ta díra v tom sedátku využití. Jako taková to... skovka.
1: Takhle, já bych to zakončil důstojně trošku.
2: Ano, pojďme
1: vnosně.
2: Na to.
1: Určitě si všichni pamatujete na Magdu Vašáriovou ve filmu Postřižiny, že jo, na paní Sládkovou. Úplně to vidím, jak jede na tom kole v té sukni s těma dlouhýma vlasama a všichni na ní koukají. Takhle si to nějak představuju, tu jo. Kombinaci na kole do práce a bez kalhot.
2: Musím říct, že je to jako lepší představa než ta moje.
1: Než díra pro pytlik.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio Černá Hora.

0: Nevěřil jsem, že ta kapela Lucie to takhle jako dá po tom odchodu Davida Kollera a tohle je skvělý single. Lucie a Marie, Ondra, Petr a vy všichni naši milí posluchači na východě Čech s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Jsem se začetl do takového článku, že hotely v Krkonoších jedou některé už v tom procesu AI recepčních, kde je prostě jakoby ten robot na tom místě 24/7 a mluví všema jazyky, což mi přijde vtipný, že tam přijdeš a nin chao, víš, a on na tebe spustí prostě vietnamsky nebo čínsky. Jako, umíš si to představit, že přijdeš do hotelu, který máš oblíbený a místo paní recepční, tam je opravdu ten robot, který s tebou komunikuje.
0: No takhle, já to úplně vidím, protože ty si můžeš, nebo bylo by hezký, kdyby jsi i navolil, jak ta recepční má vypadat.
1: Jo, tak.
0: A když jsme dneska u toho nebeskal hot.
1: No, otázka je, co tam má robot, že jo?
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
14: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: CZ.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
6: Děti a rodiče, pozor!
7: U vrchu Gotthard v Hořicích jsou kolotoče. Čeká vás skvělá zábava. Kolotoče, cukrová vata, ledová tříšť i adrenaliny pro dospělé. Přijďte se pobavit a odreagovat celá rodina 8. až 10. května do Hořic.
8: Hit Radio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Beyoncé Halo na Hitrádiu Černá Hora za 10 minut, 17. hodina. Tak dáte mi zapravdu, že v posledních letech se přímo roztrhl pytel s různými běhy, půlmaratony, maratony a tak dále. My fandíme třeba safari běhu nebo night runu tady v Hradci Králové. A taky tady máme jednu specialitku.
1: Ano.
0: A to je propojení dvou rivalských měst. Pardubic, Hradce Králové v rámci Gočárova běhu. Tenhle to zproběhne 23. května a opět se můžete těšit na různý distance a různý zajímavý trasy.
1: A hlavně můžete běžet třeba i v rámci týmu nebo v rámci třeba dvoučlenné štafety a podobně. Registrace jsou furt otevřené, abyste to chápali dobře. Vybíhá se z Hradce Králové a běží se směr Pardubice, třeba přes Vysokou nad Labem, Hrobice, Kunitickou horu a podobně. Takže velice krásná trasa, na to si zkrátka udělat krásné, příjemné sobotní dopoledne 23. května.
0: K tomu bude bohatý program, budou koncerty, bude hromada jídla, pití, takže si to užijete úplně všichni. Jenom doplním, že tady dokonce rodinný běh, člověče, takže si máte děcka, taky vemte sebou. Více informací na gočaruvbeh.cz a registrace jsou stále otevřené. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Hitrádiu Černá Hora. Víme o nehodě v Hradci Králové. V Metkově ulici jsou v sobě dvě osobní auta, tak pozor. Opatrně taky na trase Jičín Mladá Boleslav. Před Sobotkou v pravém pruhu probíhá údržba vozovky a nehoda 4 osobáků se vyšetřuje v Pardubicích v Pražské ulici. Dlouhé zdržení z obou směrů jste nám hlásili asi 45 minut naspátek, tak snad už to tam nebude teďka tak horký. Klidně se ozvěte s aktuálními zprávami. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. 2 dny zábavy na 3 pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Počet hrabošů na českých polích v dubnu proti březnu výrazně klesl. Odborníci zjistili, že dubnový průměr počtu používaných východů z nor na hektar se snížil z 382 na 246. Je to zhruba stejně jako v předchozích 3 letech. Jarní práh škodlivosti je ale pouze 50 východů z nor. Léto a dovolené se blíží. Mnoho lidí už plánuje cesty k moři, do hor nebo na víkendové pobyty. Pokud ale člověk trpí třeba cukrovkou nebo jiným onemocněním, neměl by před odjezdem podcenit přípravu. To potvrzuje i diabetoložka Marta Klementová.
7: Určitě je dobré myslet na všechno, co bychom během cesty mohli potřebovat a vzít si rezervu. Berte rezervu na dobu, jako kdybyste na dovolenou jeli 2x. To znamená, jedu na týden, beru si pomůcky a to, co budu potřebovat, léky na 2 týdny.
6: Při cestování letadlem je nejlepší mít léky v příručním zavazadle. V zavazadlovém prostoru je mohou poškodit nízké teploty. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží 140 miliardám korun. No a hokejisté extraligové Sparty posílí útočník Jiří Sekáč. 33-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi působil naposledy ve Švýcarsku. Dres Pražanů oblékal krátce už v sezóně 2012-13. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu.
0: V Hradci Králové ve studiu mi teďka začalo pršet na hlavu, tady přes otevřený okno. Je to známka toho, že skutečně venku prší. Nemělo by to snad ale být momentálně nic velkého u nás ve východních Čechách. Nicméně meteorologové varují před těmi bouřkami, tak buďte ostražití. Jinak teploty docela vysoko, 20 stupňů na horách okolo 16 a zítra vlastně velice podobné tomu aktuálnímu stavu, který je teď.
1: Hit Radio Černá Hora.
8: Tak už to chtělo nějaký průplach a my si dáme hudební průplach.
0: Když myslíš, tak Nico Santos se o to postará.
8: Jak říkáš?

0: No tak, znáte to pravděpodobně všichni, takový ty legendární krádeže v práci, že jo? Ať už to jsou tradiční nalety na lednici, že to jsou jogurty, svačiny, nebo sešívačky, toaleťák, papíry do tiskárny, že jo, napasuju si plný batoh toaleťáku.
1: Hajzl papír.
0: Já to teda nedělám, prostě klasický pracovní tunel.
1: No hele, já mám kámoše, který tohleto ještě jako povýšil. Oni mu žrali furt jídlo z ledničky. Tak on jednou, když měl nějakou oslavu o víkendu, tak si přinesl v pondělí borůvkový koláče, jako na oběd, ale nasypal na ně modrý barvivo, aby prostě viděl potom, kdo mu to sežral. No samozřejmě stalo se toto. Očekával koláče pryč, všichni jako ruce od toho pryč a jediný prostě šéfík, modrá huba, protože to nešlo umýt. On to z těch borůvek to umyl, ale tu barvivo tam zůstalo a když je to vyprávěl, on brečel smíchy.
0: Ježiši, to je... Že ti mi chci říct, že ten borůvkový koláč v lednici není teda k mání.
1: Naopak, pro tebe je.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Trošku nalomený víti, Rudimental, Ella Henderson, Alibi na Hit Rádiu Černá Hora. Hele, 17. hodina, 17. minuta. Krásně nám to vyšlo, jedeme odpolední show.
1: A teďka s jednou gratulkou pardubickým basketbalistům, protože ty udělali včera čtvrtfinále 4-0, porazili Písek. To znamená, dá se říci, že hladce proklouzli do semifinále a za to jim patří velká gratulace.
0: Já teda musím přiznat, že jedním očkem sledují pardubický basket a klukům se teda letos daří, nechci to zakřiknout.
1: Jo, jo, je to jako dobrý. Skončili druhý po základní části, takže teďka se perou v tom.

0: bodovky za playoff. Víš, co to znamená jinými slovy? Co prohrá, to vidně na tenisek. On má takový svůj rituál.
1: Aha.
0: A když to jako převedeme v trojčlence, tak to znamená, že ve čtvrtfinále je ani jednou nemusel měnit.
1: Tak mi přejeme, ať ani jednou nevymění do konce.
0: Ježiš, to by bylo
1: to
0: úžasný.
1: Je, to přejeme.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
9: Swaglift Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec1.cz. Swaglift Day.
10: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Xindle X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: kterým jde teďka takzvaně Karta, Miraj a Eva Farná na Hit Rádiu Černá Hora. Zároveň aktuální muzika z roku 2026. My se ale vrátíme od pátečního rána do nedělního podvečera v rámci retro víkendu úplně k jiným kouskům. Retro víkend, ano, slyšíte správně, jsme s ním naspátek.
1: To budou, já jsem se úplně zasnil, protože já v tom žil. Bellini, Samba de Janeiro bude. Tohle jsem miloval, to bylo taky dlouhý týdny na předních příčkách hitparádě ESO.
0: To já nepamatuju.
1: Já vím. To je pro mě osobně,
0: taky znáš.
1: No to je pro mě osobně velká retro věc, protože vzpomínám, když jsem byl poprvé v posilovně, někdy v 16, nevím, tak tenkrát tam byla nějaká paní Čermáková a teď si představte, že tam byli ty borci, že jo, na benchi jeli namakaný a vždycky, paní Čermáková, puste nám tam holky. Takže tam v té posilce v Nový Pace jeli jenom holky a podívej, jak to dopadlo.
0: Si představuji jako tu dnešní mládež, jak je
1: tam Kalina
0: v posilovně a jak tam říkají, hele, pusť tam holky, vole.
1: No takže každopádně od pátku retro víkend na Hitrádiu Černá Hora, ty největší kusy devadesátky, milénia, možná ještě šmátráme po osmdesátkách.
0: No,
1: no to máte se na co těšit.

0: Edík. Je náš Edík Sheeranů.
1: Tak ho zdravíme do té Británie.
0: Jo.
1: A možná je Ed Sheeran váš milovník. Ne, obráceně teda. Možná milujete Eda Sheerana a chtěli byste si ho nechat zahrát, tak to vás zklameme. Toho si po 18. hodině už zahrát nemůžete nechat.
0: Mě by jako zajímalo, kdyby teď nám napsal někdo na WhatsApp.
1: Napsal on, kdyby nám napsal.
0: Kluci, ano, já jsem tady, já nevím, Jarča z Letohradu a ano, je to můj milovník. O víkendech sem jezdí.
1: Tak kdyby to byla Jarča z Letohradu, udělali bychom ještě výjimku asi.
0: Je to pravda. Každopádně, jak říkáš, po 18. hodině muzika na vaše přání, ať už to bude Ed nebo to bude někdo jiný, je to úplně jedno. Zahrajeme vám, co vám na očích nebo na uchu uslyšíme. Počkej, možná bychom už dneska měli skončit. Ono ta změna počasí nám trošku dělá v té hlavě zmatek.
1: Jenom jestli to je tou změnou počasí.
0: Krásný podvečer, zítra opět po 15. hodině odpolední show. Užívejte si středeční večer s Hit Rádiem Černá
1: ano,
0: Hora.
1: Hezký den, naschledanou.
2: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Překážková sezóna v Pardubicích startuje. Nenechte si ujít první top dostihy roku a přijďte 8. května na pardubické závodiště. Zažijte emoce a adrenalin při sváteční úvodní cross country Koroka. Více na www.závodištěpardubice.cz.
4: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek pro každodenní spaní podle tvého přání. Už ve čtvrtek 7. května tě zveme do Aza nábytku v Hinčicích. Zdarma ti díky nejmodernější technologii X-Sensor pomůžeme vybrat matraci přesně podle tvého těla. Vyzkoušíš si více než 50 matrací a postelí. A za nábytek. Vyber si spaní chytře. Tak na viděnou ve čtvrtek 7. května v Hinčicích. A za nábytek.cz. A za nábytek.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
11: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Nehodu hlásíte v Hradci Králové v Metkově ulici. Jsou tady v sobě dvě osobní auta a ještě asi 45 minut se to bude vyšetřovat. Průjezd pouze jedním pruhem. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Byla klubu za 8,90. Byla, to dobré začíná u nás.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Národním parku České Švýcarsko pokračuje od soboty hašení požáru v okolí Chřibské. Od dneška haseči zasahují už jen ze země. V terénu jich bylo dopoledne 370, odpoledne některé jednotky začaly balit a přesouvat se na své základny. Večer se rozhodne, kolik hasičů zůstane přes noc. Nepodceňujte prevenci onkologických onemocnění. To je nejen vzkaz lékařů, ale také expertů pojišťoven. Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
10: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence. A nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
9: Pojišťovny připomínají i další onemocnění, která kryje kvalitní pojistka. Česká podnikatelská pojišťovna například hradí léčbu lymské boreliózy. V bulharském hlavním městě Sofii se konal protest proti plánovanému uzavření českého centra. Informují o tom tamní média. Petici, která uzavření odmítá, podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii funguje 77 let. Kajakář Vít Přendiš jde do nominačních závodů ve slalomu s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajakross. Vedle evropského i světového šampionátu se představí také domácím fanouškům, a to na červnovém světovém poháru v Pražské Troji.
7: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
9: Čekáme většinou oblačno, přehánky nebo bouřky, to v průběhu noci. Ranní teploty v Čechách 12 až 8, na Moravě a ve Slezsku ještě kolem 15. No a zítra většinou oblačná obloha, z kraje dne přehánky nebo bouřky. Na západě bude chladněji, zítra v průběhu dne 14 stupňů, ve zbytku území 16 až 20 stupňů.
11: Krásný večer z Hit Rádia, s vámi dnes Kateřina Pechová a ano, je to vaše středa, budu hrát to, co budete chtít. Pište už teď na 777 937 777, co chcete poslouchat. A startujeme s Kelly Clarkson.

0: Alex Warren a Before You Leave Me, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, tak co? Už vám prší? Máte bouřku nebo zatím slunce? Dejte vědět 777-937-777 a tam hlavně už samozřejmě píšete svoje hudební přání. Je to tady vaše středa, budu hrát, co si budete přát. Snažím se plnit co nejvíc těch slibů, jo, ale víte jak, čas je omezen. Jako první SMSka od Andreje, ta píše: ahoj, chtěla bych pro všechny, co teď ještě pracujou stejně jako já, zahrát Činesky. Ideálně, potkal jsem tě zase po letech, tu mám totiž nejradši. Hele, tak co? Tak začínáme. Činaskama, to by šlo. Užijte si to.
1: Potkal jsem tě zas

0: falling down.
1: Don't worry, Aleony, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, hrajeme si vaše hity na přání. Píšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Další přání splníme z Plzně, to míří za Hankou, která píše: ahoj, dnes si celý den broukám jeden song, nemohla jsem pořád přijít na to, co to je, a pravda, už mě to trochu štvalo. Nakonec jsem na to přišla, je to Born with a Broken Heart od Damiano Davida. No jo, to je takovej ten earworm trošku totiž. Tak toho červa přeživíme. Za chvilku Damiano David, taky divokej byl, nebo Lady Gaga.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvískovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
7: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Under Armour makes you better.
12: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě.

0: www.vizitka.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Hitrádio. Zlepši si náladu.

Damiano David na přání Féteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, ať už máte doma pohodičku, nebo jste třeba v práci, případně na cestách. Pokud sedíte za volantem, tak prosím vás opatrně. Plníme si další vaše přání. Píšete stále na 777-937-777. Já se tady tím samozřejmě prokousávám, postupně to všechno čtu a postupně to taky plním. Za chvilku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. A to je pro Marťase. Ten by chtěl právě tenhle song. Píše, že to je pro něj a taky pro mě. Takže já moc děkuju. Posíláme to samozřejmě i vám všem. Za chvilku Petr Muk a

0: To Hit Radio, za námi Petr Muk pro Marťaša, pokračujeme dál. Plníme další a další přání, je to žánrově, já mám ráda, jak je to žánrově barevný, jo. A doufám, že si to samozřejmě užíváte i vy. Pište si o další přání na 777-937-777. A máme tady další přání a to míří do Zlína za Jerrym. Jerry ho zdravím a půjdeme mu posílat Adama Mišíka a Bena Kristoval. Co? To zvládnem, užijem si to, pojďme, vy třeba, co jste trošku starší generace, tak se zase něco přiučíte, jo? Za chvilku tahle dvojice, k tomu taky Mikolas, nebo třeba Sia, tak buďte u toho.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No,

0: CZ. Nakupte jednoduše online.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá baláda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Jehnědí u Ústí nad Orlicí za 1 380 000 korun, rodinný dům v Keblicích u Litoměřic za 16 900 000, rodinný dům v Železném Brodě za 7 490 000, rodinný dům v Mukařově na Praze Východ za 9 990 000 a byt 2+1 v Liberci za 5 555 555 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma, stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: Děčíny.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
4: 2, 3, 4.

Sia a Chandelier, posloucháte Hit Radio. A čo, kdo je taky ještě v práci? Komu se to táhne? Co jsem pochopila, tak třeba v Plzni, tam se odpolední směna prej táhne, ale extrémně, nebo vleče teda. Píše Jani, že Anton Clemens tým zdraví, Hit Radio, my zdravíme samozřejmě taky, no a chtěli by právě na tu vlečící se směnu zahrát Espresso Macchiato. A to umíme, tyhle věci. Takže prosím vás, vy všichni, co jste teď v práci, tak díky tomuhle songu vám to uteče jak voda. Nebo jak

0: čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Lenny Kravitz.
4: Krásný večer všem, doufám, že ačkoliv třeba pracujete, že se máte hezky a tu středu si užíváte, čekají nás další hity. Stále samozřejmě hrajeme na přání, další už za chvilku,

Weekend a One Republic Apologize, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, pokračujeme v plnění vašich hudebních přání. Píšete na 777-937-777 a další přání splníme Zuzce. A ta píše, ptá se mě, teda se mám prodlouženou, což platí, jo. A hlavně píše, tak hezky hraj, že poslouchá. Já doufám, že jste zatím s hudbou spokojený. Snažíme se vám dát ty úplně nejlepší hity, co tady máme. A Zuzka by si přála Davida Kolera Chci zas v tobě spát. Myslím si, že to je jeden z těch songů, na kterém se úplně všichni shodneme, napříč, jo, úplně všichni, že je to prostě skvělý song. Tak já doufám, že vám takhle při večeru udělá radost. David Koller.

0: Bad Memories. Bad Memories, Meduza, James Carter na Hit Radio. Krásný večer všem, co s námi trávíte tu středu, doufám, že se máte hezky. Zajímá mě, jestli u vás teď prší nebo neprší. Středníma Čechama se prohnala supercela, uvidíme, co ten dnešní večer ještě přinese, hlásí pořád bouřky, tak prosím vás, hlavně opatrně, jo? Květináče možná ještě schovejte dovnitř, ať vám to ten déšť nezničí. No a my si budeme přát další songy. Za chvilku je tady song pro Elišku, která píše: Dobrý den, zahrajete prosím, Vedle tebe usínám od Miraj. A Miraje, toho my máme moc rádi. Doufám, že vy taky. Ano, a ty naše ranní kruhy pod očima. Miraj, vedle tebe usínám, už za chvíli k tomu Youngblood nebo Taylor Swift.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Fanoušek.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
4: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

Vedle tebe usínám a Miraj v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Díky, že s námi trávíte středu a hlavně díky, že si píšete o svoje hudební přání. 777-937-777. Čtu to tady všechno postupně. Někdy se stane, že na vás rada přijde později, někdy dříve. Je to přece jenom komplikovaná operace, to určitě chápete. Zdravím samozřejmě všechny z vás, kdo jste v práci a makáte. Držte se. Určitě už vám za chvilku končí směna. Pokud ne, tak vydržte, bude to dobrý. Budeme plnit další přání a o to si píše Pavla. Ahoj rádio, prosím o zahrání nějaký veselý písničky od skupiny Aqua pro veselější den a pro všechny pro vás. Takhle, Aqua má poměrně hlavně veselý písničky, jo? A aby to nebyla jenom Barbie Girl, tak si za chvilku dáme Dr. Jones. Doufám, že vám to tu náladu minimálně o kus zlepší. No a jestli jsou mezi vámi tací, co už chtějí prostě jenom pátek, tak mám skvělou zprávu. Marek Ztracený. Novinka, modlitba za pátek. Právě teď.

Aqua a Dr. Jones, posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, ať už se zrovna nacházíte kdekoliv. Taky se ukazuje, že ano, středa, večírku je třeba, píše Anička. Ahoj, máme dneska dámskou jízdu u mě doma. Můžeš k nám k tomu pustit Pussycat Dolls? Dámy, jasně, že můžu, jenom pokud náhodou jdete ještě zítra ve čtvrtek do práce, tak opatrně s tou dámskou jízdou, jo, ať se to nezvrtne. A doufám, že to udělá radost i vám, co třeba zrovna dámskou jízdu nemáte, ale chtěli byste. Pussycat Dolls a Hush Hush, taky Luis Capaldi nebo Alvaro Soler, už za chvilku.

víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepší.

0: Slyšíš, Maxe, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
1: No jaké bys chtěla?
0: No přece ty z Baumaxu.
1: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
0: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Malé Spardubice.
7: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na malespardubice.cz.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
8: Ploty Pardubice.
9: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
8: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
11: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: www.sportovec.cz. Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů s Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: This is Ava Max.
2: All the hits.
1: Krásný večer, 8. hodina je tady, poslední hodinka vašich hitů před námi. Pište na 777 937 777. No a teď už jsou tady Linkin Park.

skupina Jelen v oblacích právě teď na Hit Radio. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vypíšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme. Díky, že trávíte večer s námi a hlavně je to večer podle vás. Vypíšete, co byste chtěli slyšet a my se vám to snažíme všechno splnit. Další zpráva.

0: krásný večer z Hitrádia, za námi Last Go a Something. Stále si hrajeme na přání, vypíšete na 777-937-777, co byste chtěli poslouchat. Napíše Martina, ahoj, já jsem ještě stále v autě, chtěla bych trochu probrat, dala bych si Love Never Felt So Good od Justina a Michaela. No, to by vás za volantem probrat mohlo. Tak za chvilku do uší Michael Jackson, Justin Timberlake, taky Olga Lounová nebo Red Hot Chili Peppers.
1: Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
1: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Hit Radio.

oblíbení Michael a Justin, Love Never Felt So Good v éteru Hitrádia. Přeju vám krásný večer. A samozřejmě pokračujeme dál v hitech, které byste chtěli slyšet. Sešlo se nám tu tři prosby o jeden stejný song a já se vůbec nedivím. Eliška, Mája a taky Terka si napsali o nový song Lady Gaga, což je The Dead Dance. Je to song, který vznikl pro druhou sérii seriálu Wednesday. Kdo třeba neviděl, jo, tak možná vás tenhle song namotivuje. Za chvilku už tak

0: Krásný večer z Hitrádia, za námi Lady Gaga at Dead Dance. Já se budu pro dnešek pomalu loučit. Díky, že jste si vaší středu dali společně se mnou. Splníme ještě jedno poslední přání. Lenka si totiž napsala o Bon Joviho. A já si myslím, že Bon Jovi je vždycky dobrý nápad. Hele, v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, no prostě kdykoliv. Bon Jovi za chvilku, k tomu samozřejmě spousta dalších skvělých hitů. Mějte se krásně a hezký zbytek večera.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
1: Ploty Hradec Králové.
0: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete

0: trička, potisk trička, bilabil.cz.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. lplasthk.cz.

Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše

0: restaurant Grill Duran Hradec Králové. Dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
1: A vy říkal, máma, hraďte, a?
0: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: Proto.
2: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
1: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
0: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
1: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
0: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: Rádio Černá Hora.
1: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
2: A bude kapáma Hradeka, a?
1: No samozřejmě, že bude grillování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí.
0: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu.